chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

I v noci posloucháte Blaník, za to děkujeme a každý večer po 19. jsou tu písničky podle vašeho výběru. Ano, hrajeme na vaše přání www.radioblaník.cz. Tam si můžete vyplnit přesně ten dotazníček, napíšete, jakou písničku pro koho, odešlete to a potom už jenom poslouchejte Radio Blaník. Každý večer od pondělí do neděle vždy po 19. hodině hrajeme podle vás. Hrajeme písničky na vaše přání.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme většinou polojasno, přechodně se objevuje velká oblačnost, na severu místy také přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou oblačná, ojediněle bude pršet, objeví se i bouřky. Odpoledne a večer pak postupně může být až zataženo. Místy mohou být srážky i četnější. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Ješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

I v noci vám hrajeme jenom české písničky, které máte rádi mezi půlnocí a čtvrtou raní. Potom mezi pátou a šestou, to je hodinka, kdy vás probouzíme českou písničkou, a k obědu každý den mezi 12. a 13. Ale pozor, a to každé první pondělí v měsíci. Tak na to nezapomeňte. Další české připraveny, já přeji klidnou noc.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Tak když spolu spíme,

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme většinou polojasno, přechodně se objevuje velká oblačnost, na severu místy také přehánky a bouřky. Nejnižší noční teploty 20 až 16 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou oblačná, ojediněle bude pršet, objeví se i bouřky. Odpoledne a večer pak postupně může být až zataženo. Místy mohou být srážky i četnější. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Radio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Halo, halo, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
4: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
6: Podlahové desky Firma Cel nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík.
6: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
7: Ve vlaku či autobusu.
8: V čekárně u lékaře.
7: A nebo na procházce v lese.
8: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
7: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
8: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: I v noci posloucháte rádio Blaník, za to velké díky, hrajeme si hezky česky. A pozor, každý večer od 19 hodin je to pouze podle vás. Ano, na vaše přání. Stačí si napsat na adresu radioblaník.cz, kliknout na písničky na přání a nechat si zahrát třeba Karla Gotta.
1: Tváři pláči smích, jak jeden z posledních, ti za štěstí.
0: Nebo byste radši Helenu Vondráčkovou? Ne, vy byste radši Jirku Korna, že jo?
2: Robinson bylo mé jméno.
0: Písničky na přání na Blaníku každý večer mezi 19. a 21. A když je vyprodáno, hrajeme i do 22 hodin. Tak na to myslete, klidnou noc.
3: Martin Císař
4: na Rádiu Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
3: Rádio.

0: společí. Rádio Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je čtvrtek 20. srpna, dnes má svátek Bernard a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes bude pokračovat 29. schůze Senátu. Ten by měl mít na programu kontroverzní novelu stavebního zákona. Hodinu popolední proběhne na Berounsku slavnostní zprovoznění obchvatu Hořovic. Slavnostní zahájení veletrhu Země živitelka se koná v 10 hodin dopoledne, a to na Českobudějovickém výstavišti. Akce potrvá do 25. srpna. Hradní nádvoří ve Strakonicích hostí od 8. večerní 26. ročník Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice. Končí 23. srpna. Program najdete na www.dudackyfestival.cz. A v 6 večer začíná na koupališti v Kostelci nad Orlicí 3. ročník hudebního a divadelního festivalu Kostelecké rozmarné léto. Potrvá do 25. srpna. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
0: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
0: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
2: Novinka Balancio od Alpika. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a

0: správné trávení během celého léta.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: A je tu zase ráno, tentokrát čtvrteční s datem 20. srpna. Tak co, musíte dneska do práce? No já si myslím, že většina z nás asi ano a proto posloucháte rádio. Kdo by o dovolené vstával v 5 hodin? Je to pravda? No asi na tom něco bude. Co nabídnu, tak určitě českou hodinku a v ní Marka Ztraceného.
5: Tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý.
4: Začátek hodinky bude ale s Karlem Gottem.
6: Zůstanu svůj.
4: A v průběhu české hodinky Pavel Bobek.
7: Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já.
4: Jo, tak tohle Blaník hraje hezky česky pro vás.
8: Rádio Blaník, počasí.
4: Ve čtvrtek 20. srpna bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo i bouřky. Skutečně jenom ojediněle. Očekávejte přes den teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Toliko počasí, přeji krásné ráno a pojďme si hrát.
8: Martin Císař
0: na rádiu Blaník.
4: Město Třebíč a Tři kápě, víte o co jde? Je to akce, která startuje dnes, tedy ve čtvrtek a potrvá až do neděle. A více na tohle téma už za malou chvíli. Já vám přeji krásné letní ráno a poslouchejte Blaník. Hraje hezky česky pro vás.
8: Rádio Blaník.
0: Hezky česky celé léto.
4: Jo, tak hezké ranko a tohle už je Karel Gott.

0: Dobré ráno, tohle byla fantastická Petra Černocká a písnička Mississippi. Za chvíli s láskou nám je líp Lucie Vondráčkové, Josefa Wagnera. Teď vás pozvu na jednu prima akci.
1: Já se hlásím z Městského kulturního střediska v Třebíči a mám tu paní ředitelku Nikolu Černou. Tento týden se tady v Třebíči od čtvrtka do neděle něco koná. Na co se můžeme těšit a přijít podívat?
2: Čtvrtek budeme začínat koncertem na Podzámecké nivě, kdy bude mít Krhut a Kozu v rámci svého turné koncert a na to navážou naše klasické slavnosti Tří kápí, které jsou vlastně oslavou k zápisu UNESCO našich památek třebíckých.
1: To je čtvrtek, jak to bude vypadat pátek? Co chystáte na tento den?
2: Tak v pátek vlastně máme na Podzámecké nivě první část je historická, kdy se můžou přijít milovníci historie podívat na různé šermířské vystoupení, na kejklíře a samozřejmě i pro děti tam něco máme, dětská bitva. Plynulo na to nám naváže přímo na hlavním pódiu koncerty našich třebíckých kapel.
1: Jaký je ten víkendový program? Co sobota? Jak to vypadá?
2: Sobotní program máme historický, který bude doprovázený opět hudebním vystoupením a v letošním roce se můžou návštěvníci těšit nově na plavbu na vikingské lodice, kdy nabídneme plavbu po naší řece Jihlavě.
1: A potom už přijde finále, tedy neděle. Jaká bude neděle tady v Třebíči?
2: V neděli už se spod Zámecké nivy přesuneme do Třebíckého zámku na nádvoří, kde bude swingová kapela a takový klidnější program už na to dojetí a odpočinek.
0: To vypadá skvěle. Pozvánka na tuhle akci od nás, tedy od Rádia Blaník, a já na to dávám blanické razítko, protože tahle akce bude určitě stát za to. Mějte skvělé ráno a buďte s námi dál.
3: Rádio Blaník. Hezky česky celé léto.
0: A tohle už je slíbený duet Lucie Vondráčková, Josef Wagner.

0: Dobré ráno, už ji vidím, už tu pobíhá, zkrátka ona tady je. Monika Holubová a další ranní zprávy, za chvíli také informace o počasí, na to se podíváme jenom krátce a detailně počasí s meteorologem probereme v Dobrém ránu Petr Slíva a Adela Zahradničková zhruba ve 6:45. Jaké písničky za chvíli tady v mé hodince, tak třeba Sagvantofy. Janek Ledecký, skupina Žentour a Proklínám. Na Blaníku tady si dál budeme hrát hezky česky. Zkrátka ty české písničky pro vás pojedou dál, dál, dál a dál.
1: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel.

0: Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
5: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
10: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
11: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
12: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
13: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
14: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na

0: Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
1: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
2: Ha, že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
2: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
1: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
3: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
4: Ve vlaku či autobusu.
5: V čekárně u lékaře.
4: A nebo na procházce v lese.
5: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
4: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
5: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
4: Inspirující prostředí.
5: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
4: A šéf, se kterým je radost pracovat.
5: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
4: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
4: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.
6: Hezké ráno přeje Monika Holubová. K tragické nehodě došlo u obce Pěti Psi na Chomutovsku. Při srážce auta s autobusem zemřeli podle ústeckých záchranářů 3 lidé. Všechny oběti byly z osobního auta, které večer přijelo do protisměru. Řidič autobusu má jen odřeniny. Víc než 180 architektů a dalších odborníků vyzvalo senátory, aby hlasovali proti novele stavebního zákona. Ta podle nich neřeší problémy v oboru a nepovede ke zrychlení stavebního řízení. Děti ze základních škol v České Vsi a v Jeseníku se budou i nadcházející školní rok učit v modulárních kontejnerech. Ty po ničivých povodních na podzim 2024 nahradily poškozené školní budovy. Inflace v Evropské unii v červenci vzrostla na 3%. Oproti červnu je to o desetinu procentního bodu víc. V Česku činila podle informací Eurostatu 1,3% bodu a byla tak druhá nejnižší v Evropské unii. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Zpočátku dnes bude skoro jasno až polojasno. Místy přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle se objeví přehánky a nebo také bouřky. Odpoledne večer bude postupně od jeho západu přibývat oblačnosti a místy, hlavně v jeho východní polovině území, se bude vyskytovat déšť a nebo přehánky. Místy se objeví také bouřky a můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Na západě a severu území bude kolem 25 stupňů. Tolik o počasí. Monika Holubová, Rádio Blaník.
4: Pohodové české rádio.

0: Dobré ráno, skvělý den, tohle byl Petr Muka, písnička O Lamour. Za chvíli třeba Pavel Bobek ve tně dál cestoma. A kam se vypravíme teď, tak do budoucnosti, tady konkrétně do 9. hodiny dopolední toho dnešního dne. To se na vás těší kolega Petr Slíva s Adélkou Zahradničkovou, no jasně, že to bude.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
0: V tom dnešním tajemném roce se konaly volby do sněmovny a takhle to vypadalo.
3: Jsem se rozhodl požádat předsedu ČSSD jakožto strany, která získala ve volbách nejvíce poslaneckých křesel, pana Zemana, o to, aby neodkladně zahájil politická jednání o budoucí koalici.
0: No jo, tak to je víc než jasné, to byl rok. Neříkej to, Císo, ne, já to říkat nebudu, protože vy budete moci tipovat. A kdyby to slyšel kolega Petr Slíva, že jsem ten rok uhal, on by byl určitě rád, ale řekl by mi, no proč si to všem vyžvanil, ty kluku jeden ušata. Tak já jsem ticho, nic neříkám, vy si v 9 hodin určitě pusté ranní vysílání. Konec konců zůstaňte s námi i dál, protože za chvíli už se Petr s Adélkou těší v dobrém ránu. A v 9 hodin tu bude...
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Byt 1 plus KK v Praze za 4 200 000. Rodinný dům v Máslovicích, Praha Východ za 6 490 000. Byt 2 plus KK Praha Modřany za 6 695 000. Byt 2 plus KK v obci Předboj, Praha Východ za 7 270 000. A zahrada v Třebenicích na Litoměřicku za 735 000 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Moravská krev. Černošské a víno na Blaníku. Máme rádi víno, máme rádi i burčák a ten už je. A zatím ho není moc. Dobré ráno, je 5.53, teď je spíš doba na kafe, na čaj nebo nějaký podobný jiný lahodný mok. A k tomu vám budeme na Blaníku podávat Michala Hrůzu, Lenku Filipovou a zapít to můžete malinovým sirupem od Miraje. Prostě hezky česky to na Blaníku bude i po šesté. Teď je 5.53, čtvrtek 20. srpna. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
3: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Krásné ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji kolem 19-20 stupňů a dnes čekejte jasno, polojasno, postupně oblačno, přechodně zataženo a ojediněle přehánky. V odpoledních maximech pak naměříme 27 až 30.
1: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Mrázová vyjednala se Schillerovou peníze na nový úřad. Premiér Babiš odstartuje další ročník Země živitelky. 3 fotbalové týmy pokračují v evropských pohárech.
8: Rádio Blaník.
9: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na nový centrální stavební úřad půjde zhruba 1,75 miliardy. Právě o něm včera ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová jednala s ministryní financí Alenou Schillerovou. Nový centrální úřad vychází z novely stavebního zákona. Na jeho provoz by 500 milionů mělo být přesměrováno z peněz rezortu pro místní rozvoj a dalších ministerstev, zbytek pak ze státního rozpočtu. Opět po roce startuje tradiční Země živitelka. Až do 25. srpna nabídne na Česko Budějovickém výstavišti bohatý program, který bude letos zaměřený na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Agrosalon zahájí v 10 dopoledne premiér Andrej Babiš, ministr zemědělství Martin Šebestián a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Památkově chráněná Sokolovna v Petrovické ulici v Krnově na Bruntálsku se vrátí sportovcům. Procházela 3letou rekonstrukcí. Slavnostní otevření je naplánováno na pondělí 31. srpna. Jablonec a Hradec Králové rozehrají venku čtvrté předkolo fotbalové konferenční ligy. Východočechy dělí už jen dvojzápas s favorizovaným Panathinaikosem od premiérové účasti ve skupině jednoho z evropských pohárů. A po vypadnutí z Evropské ligy věří trenér David Horejš ve zlepšení.
10: Aby jsme mohli pomlčet na lepší výsledek, tak musíme prostě mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze, prostě být odvážnější a samozřejmě, aby jsme odvezli lepší výsledek, než který byl v Turecku, tak je potřeba vstřelit tu branku. S těma klukama jsme se bavili a věřím tomu, že budeme v tom zápase lepší.
9: Utkání začne v 8:30. Jablonec bude od 20:45 hrát v Glasgow proti Rangers a hrát budou i fotbalisté Plzně, kteří zápasem v Bělehradě proti Červené zvězdě vstoupí do čtvrtého předkola Evropské ligy. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
0: Díky Moni, tak se do toho dáme.
8: Dobré ráno Rádia Blaník
1: s Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, tak venku nám začíná pomalinku svítat, jsme na prahu dalšího dne, navíc je to jeden z těch pozitivnějších dnů, protože už je za tou polovinou toho pracovního týdne. Dneska máme čtvrtek, má datum 20. srpna, speciálně zdravíme všechny Bernardy, kteří mají dneska svátek. A co nás čeká během toho dnešního rána? No, čeká nás toho poměrně dost, ale budeme taky sbírat vaše dobré zprávy, protože zítra budeme opět odměňovat. Tak co vám v poslední době udělalo radost? Napište nám to na 603 118 118. Teď už Michal Hrůza a Zakázané uvolnění a za minutu a půl bude 6.
11: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Afrik Simona, Hafanana na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Ve čtvrtečním dobrém ránu. Cítíte po ránu, že to není úplně ono? Že kdybyste si teď změřili tlak, tak rupne displej tlakoměru? Zkuste si dneska udělat procházku, řekněme, na takových 20 minut po lese. A možná nemusíte ani do lékárny. Přemýšlel jsem, čím začít to dnešní ráno, a tohle bych viděl jako pozitivní informaci. Vědci totiž dali dohromady výsledky 20 pokusů, kterých se účastnilo přes 700 lidí, zjistili, že pobyt v lese dokáže krevní tlak měřitelně snížit. V průměru klesl ten horní tlak asi o 3 body, u lidí, kteří už měli tlak zvýšený dokonce o více než 6. A nemusíte přitom lézt na nějaký kopec, to by se ten tlak možná ještě zvýšili, nebo ujít 10 kilometrů. V některých pokusech lidé prostě jenom klidně seděli a dívali se na strom. Takže les se zřejmě pomáhá opravdu to tělo sklidnit, zpomaluje tep a snižuje aktivitu nervového systému, který nás vlastně udržuje ve stresu. A navíc, co si budeme povídat, jsme národem houbařů a teď po dešti snad konečně porostou. No a jak to bude s tím počasím dál, tak to se dozvíme už za chvíli. Teď Lenka Filipová, dobrý, Bůh to ví. Dobré ráno, je 6 hodin, téměř 6 minut.

0: Lenka Filipová na Blaníku. Dobrý Bůh to ví a taky meteorologové ví, jak dneska bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemné čtvrteční ráno, jaké dnes bude počasí, tak na to se zeptáme Vojtěcha Umlaufa z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Po včerejších a nočních přehánkách, někdy bouřkách, se situace uklidňuje. V Čechách je tedy obloha většinou polojasná, i když na Moravě ve Slezsku ještě převažuje velká oblačnost, zejména na jihu Moravy a ve Slezsku ještě s doznívajícími přehánkami. Lokální přehánky se ojediněle vyskytují i na jihu Čech. Do rána teploty vzduchu klesly k 20 až 15 stupňům Celsia, na horách nejčastěji na hodnoty kolem 11 nebo 12 stupňů.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Obloha bude zpočátku ještě poměrně slunečná, jen místy může být přechodně i oblačno s ojedinělými přehánkami nebo i bouřkami. Nicméně odpoledne a večer se postupně od jeho západu začne zatahovat a místy v jeho východní polovině území na většině tohoto regionu tak se přidá déšť nebo přehánky a místy mohou se vyskytnout i bouřky, které ojediněle budou i silné, doprovázené nárazy větru kolem 70 km hodině, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami s úhrny ojediněle kolem 30 mm. Denní teploty v maximech dosáhnou 27 až 32 stupňů Celsia, jen na západě a severu Čech bude chladněji kolem 25 stupňů.
2: Pojďme se ještě mrknout na zítřek, co nás čeká.
3: Zítra předpokládáme většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami, ale opět odpoledne a večer se od jeho západu obloha zatáhne, to zejména v Čechách, a na většině území se přidá déšť, přehánky, no a místy i bouřky, ty mohou být opět silné nebo i velmi silné. V bouřkách by se tedy v Čechách mohly vyskytnout nárazy větru kolem 90 km hodině, kroupy o velikosti až 3 cm a přívalové srážky kolem 30 mm v opakovaných bouřkách i kolem 50 mm. Situaci ale ještě budeme během dneška, možná i zítřka upřesňovat, protože je nejistá poloha zvlněné studené fronty, která působí vznik této nebezpečné situace.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Děkuji, přeji vám hezký den, pokud možno také naslyšenou.
0: Tak doufujeme, že to pozitivně ji upřesní a jdu o víkendu stanovat na vodu. Teď už opusa Life is Life na Blaníku.

0: Tak písnička Malinový sirup od Miraj vyšla letos v červnu. Miraj Navrátil v ní vzpomíná na svoje dětství a prázdniny u babičky na vesnici a právě její domácí malinový sirup se prý pro něj stal symbolem téhleté doby. K té písničce existuje i videoklip, má právě navodit ten pocit, který zná asi každý z nás, prostě léto, parta kamarádů, koupání, nějaké ty první lásky a hlavně ten pocit, že prázdniny budou trvat věčně. Jenomže prázdniny netrvají věčně, ale to je na nich asi to krásné. A propos, tahleta písnička figuruje taky v české desítce na Blaníku, hitparádě nejhranějších českých písniček v éteru. A jestli v ní bude figurovat i zítra, tak to si poslechněte právě zítra po 18. hodině. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6 hodin na 19 minut. Jste s Blaníkem. Radio Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny
6: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík.
6: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem.
10: Dan Landa.
11: Mirá.
9: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
11: Migové.
9: Harley.
11: Single X.
9: Tomáš Klus.
11: Jdeme na Hrady.
9: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
12: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
13: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
14: Haló, haló, plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
15: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
16: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
17: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
18: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
19: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
18: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
19: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
20: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz. www.vinzi.cz.
10: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Petrem Svýbou.
1: S Adelkou vám přejeme pěkné čtvrteční ráno s datem 20. srpna, zítra už je pátek, proto i už dnes začínáme se sběrem vašich dobrých zpráv. Pište nám, co vás v poslední době potěšilo, protože zítra ve šťastné hodince se opět bude odměňovat. Pište nám to v SMS-kách na 600 318 118. No a protože je čtvrtek, vydává se na cesty taky náš krajánek. A kam to bude dneska, to nám řekne on sám už za chvilku. Za 4 minuty bude 6:30.
0: Pohodové české ráno.

0: Je naprosto nezbytné a Hanka Zagorová na Blaníku je naprosto nezbytné, aby ve čtvrtek vyjel náš Krajánek.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: A i ve čtvrtek 20. srpna, což je dneska, Krajánek Rádia Blaník za chvíli vyjede, ale ještě pravidelná zastávka ve studiu, aby nám řekl, kam to vlastně dneska bude. A dnešním krajánkem je Vlastík Souk. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, tak povídej. Co je dneska tvým cílem?
3: Adelko, Petře, já vám přeju krásné ráno. Dneska začnu ve Zlíně, kde navštívím obuvnickou firmu Vasky. Určitě si vzpomínáte, jaká tragédie se jim stala, když schořely sklady. Nicméně výroba jede dál a já vypátrám podrobnosti. A taky se dozvíte, kde všude si můžete jejich boty zakoupit. Z místa se přihlásím po 14. hodině. Pak se přesunu do Olomouckého kraje a pozvu vás na jeden netradiční zámek. Je to zámek Úsov. A v čem je výjimečný? Dozvíte se po 17. hodině. Tak se mějte báječně a odpoledne naslyšenou.
0: A šťastnou cestu, v pořádku se nám vrať a pozdravuji ve Zlíně a na Úsově. A teď už Abba, Take a Chance on Me. Na Blaníku přesně v 6:30. Tady je.

0: Very Ubiger a Michael Jackson na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Ve čtvrtek 20. srpna, ano, skutečně je teprve 20. srpen, nicméně trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká po 4 letech prý mění značku lyží a už to má jasno takhle v srpnu. No, na lyže to dneska asi ještě nebude, spíš na vodní, ale na těch zase rád jezdí Esteřin táta Janek Ledecký. Jak to bude dneska s počasím?
2: Máš naprostou pravdu, bude to spíš na ty vodní lyže, když už na nějaké, protože teploty dnes opět přesáhnou tropickou 30 na většině území. Na západě a na severu tady teploměr neukáže víc než 25 stupňů a na horách pak bude okolo 18. Jinak dnes bude svítit sluníčko, místy může být přechodně zvětšená oblačnost, ale přehánky a bouřky tak ty se objeví dnes jen ojediněle. Odpoledne a k večeru pak bude od jihozápadu té oblačnosti přibývat a počítejte i s četnějším deštěm nebo přehánkami.
0: No a protože je před námi víkend, protože už je čtvrtek, tak ať bude počasí jakékoliv, na Blaníku bude sluníčko svítit dál a vy se navíc za sluníčkem můžete vydat úplně zadarmo.
1: České za sluníčkem. Poslouchejte Blaník a poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
3: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s all inclusive.
1: Za 3 české za sluníčkem.
3: Už tento víkend u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
5: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Přestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
18: Pak hrnky, flešky, kufříky,
17: vyměním za kuponky.
18: Škola volá!
15: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Skupina Holky a Mám ráda na Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Se dvěma členkami skupiny Holky jsem chodil do jedné základní školy. Byly teda o několik tříd níž. A jednou z nich je Radana Labajová. A Radana Labajová má dneska narozeniny. Takže milá Radano, přejeme ti všechno nejlepší. Všechno nejlepší přejeme taky pražské Petřínské rozhledně, protože ta byla slavnostně otevřena před 135 lety. Taky Českému vysokému učení technickému, které svůj název získalo před 106 lety, taky takhle 20. srpna. Na letišti Praha k Beli před 106 lety taky přistálo první civilní letadlo. A 46 lety, ano, abych to řekl správně, vystoupal Ital Reinhold Messner jako první muž na solo výstup na Mount Everest. Čemuž samozřejmě gratulujeme, teď jsem nedávno zrovna četl jeho knížku Symboly, mimochodem moc povedená, moc jsem si to užil. A potom tady mám ještě jedny narozeniny, které se dneska slaví, patří ženě, slovenské zpěvačce a herečce Kristýně. Mám to říct, kolik je, a to se ještě může, 39, tak všechno nejlepší, tak si ji teď dáme.

0: Sempre, sempre Albano a Romina Power v dobrém ránu na Blaníku. V době, kdy už pro vás chystáme tu další 60-minutovku, ve které se bude nadělovat tohle hudební menu. Bude balet, bude i Karel Gott. A bude i Daniel Landa. Tak jsem vděčnej za tu šanci. Protože i po sedmé to na Blaníku bude hezky česky. Teď je 6.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
3: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
2: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
4: Člena skupiny Centropol.
2: Vás to nebude stát ani korun.
3: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
2: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
5: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes polojasno nebo skoro jasno, postupně oblačno, přechodně zataženo a občasný déšť nebo přehánky. Přehnat se mohou také bouřky, lokálně velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
6: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
5: Na Ostravsku mezi Šenovem a Horní Datyní leží na silnici dva spadlé stromy a na místě probíhají odklízecí práce. Počítejte tam s omezením a se zdržením. Na trase mezi Opavou a Novým Jičínem na průjezdu Vrchy bourala dvě nákladní auta. Provoz je řízený kyvadlově. Zasahují tam záchranáři, postojíte si v kratší koloně. V Přerově v Lipnické ulici začaly před chvílí v pravém jízdním pruhu práce údržby a potrvají ještě 2 hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehody.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
7: Na dopravní infrastrukturu půjde víc peněz. Na Chomutovsku došlo k tragické nehodě. Unikátní historické kmeny se vrací do Česka.
8: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Národní výdaje na dopravní infrastrukturu budou v příštím roce vyšší než letos. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik. Přesnou částku ale neuvedl. Záležet podle něj bude na konečné podobě státního rozpočtu. Prioritou bude v příštím roce páteřní dálniční síť. Tragické nehodě došlo u obce Pěti Psy na Chomutovsku. Při srážce auta s autobusem zemřeli podle ústeckých záchranářů 3 lidé. Všechny oběti byly z osobního auta, které večer přijelo do protisměru. Řidič autobusu, který v něm cestoval sám, má jen odřeniny. Na místě zasahovalo několik posádek záchranářů a také vrtulník. Silnice byla několik hodin zavřená. Síť cyklostezek se v Česku dál rozšiřuje. Třeba Středočeský kraj zahájil stavbu nového úseku mezi obcemi Kly a Tuhani na Mělnicku. O největších pozitivech stavby mluví krajský radní Petr Borecký.
9: On nám propojí doposud 2 oddělené úseky, a to je z Mělníku do Kel a z Tuhaně až do Čelákovic. Tím pádem pádem postavením tohoto úseku nám vznikne souvislý úsek labské cyklostezky na území Středočeského kraje od Mělníka až do Čelákovic.
8: Nový úsek měří zhruba 3,5 kilometru. Z Japonska dnes do Ostravy dorazí poslední kontejnery s lesem civilizací. Tvoří ho 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6,5 tisíce let. Kmeny byly součástí světové výstavy Expo 2025. Vykládka zbylých exponátů začne z 11 kontejnerů ráno a potrvá celý den. Kmeny pak budou opět sestaveny. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
3: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, rozjíždíme další 60-minutovku toho čtvrtečního dobrého rána na Blaníku. Je 20. srpna, pokud jste se probudili už teď nebo až teď, tak vás ušetřím pohledu do kalendáře. Taky se tam píše, že svátek mají dneska všichni Bernardové, tak přejeme všechno nejlepší. Sbíráme vaše dobré zprávy, napište nám, co vám udělalo v poslední době radost, jakákoliv maličkost. Dejte to do SMSky na 603 118 118, to pošlete a zítra ve šťastné hodince budeme zase odměňovat. Ale v každém případě vás třeba už dneska zmíníme. Teď balet a hejpanem disjokej, za chvíli Miley Cyrus a potom se vrátíme ke včerejšku, protože tady byl další Pepův parťák. Za půl minuty bude 7.

0: End of the World a Miley Cyrus na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A teď ke včerejšku. Včera středa byla a po 16. hodině tady byl čas na dalšího Pepova parťáka. A tentokrát tím parťákem byl majitel hlasu, který vy, posluchači Blaníku, moc dobře znáte. Jde o tento hlas.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Jeho majitelem je herec, dabér, taky výtvarník. Troufnu si říct, že i kamarád a jeden z našich staničních hlasů, Pavel Novotný. A když už si povídal s Pepou Černým, tak samozřejmě přišla řeč taky na seriál Ulice, ve kterém Pavel hraje už 20 let. Poměrně zápornou postavu Radka Mastného.
3: Já se přiznám, že jsem nikdy nepochopil, jak se vlastně taková věc vytváří, protože ten tým těch lidí, kteří to píšou, samozřejmě není to jeden člověk. No. Musí mít dokonalý přehled o tom, kdo s kým kdy. No. Za těch 20 let, pozor, za těch 20 let měl co dočinění, protože divák je pozorný a mohl by odhalit, že tohle to třeba by byl nesmysl. Takže oni musí být 20 let neustále na pozoru. S původními postavami, se současnými, s novými postavami, které přicházejí v tom, jaký mají vztah k těm původním. Já bych to nechtěl dělat.
0: A celé povídání s Pavlem Novotným budete moci brzy nejenom slyšet, ale i vidět na našem webu radioblaník.cz a taky na našem YouTubeovém kanálu. A víte, kdo je nejoblíbenějším zpěvákem Pavla Novotného? Tenhle.

0: Karel Gott, oblíbený zpěvák Pavla Novotného, který byl včerejším Pepovým parťákem, a to už si brzy budete moci poslechnout a taky vidět na našem webu a na našem YouTube kanálu.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Ale už teď vám řekneme, jak dneska bude.
2: Je to tak, dnes nás čeká klidnější den, než byl včera. Teď po ránu na většině území skoro jasno až polojasno. Přechodně zvětšená oblačnost jen výjimečně, stejně jako přehánky nebo bouřky. Odpoledne a k večeru bude ale oblačnosti přibývat a právě se přidá i četnější déšť nebo přehánky. Místy se můžou objevit i silné bouřky, které nám vydrží i do toho pátku. Nejvyšší denní teploty 27 až 32, na západě a severu tady nebude víc než 25, no a na horách bude okolo 18.
0: No já jsem se díval, jak má být příští týden, a vypadá to, že je tady šance, že se to léto ještě vrátí, ale už ne ty tropické třicítky a pětatřicítky a čtyřicítky. No, uvidíme, necháme se překvapit. Teď Daniel Landa, když jsme u té šance, tak tahle písnička se jmenuje taky Šance. Náhoda? Nemyslím si. Za 3 minuty bude 7:45.

0: Ano, Jamaica, goodbye. Dance Band na Blaníku. Já ještě navážu na tu informaci, kterou jsem říkal po 6. hodině, že máme chodit do lesa, protože to snižuje tlak. My Češi vlastně máme les rádi, ne nadarmo jsme národem houbařům. Adel, chodíš na houby?
1: Na houby nechodím, ale do lesa chodím moc ráda.
0: Jakože vůbec nezbíráš houby?
1: No takhle, sbírám je, asi někdy jsem sbírala houby, ale já je hlavně nejím, takže já potom nevím, co
0: aha,
1: s nimi.
0: Tak to potom chápu, to potom chápu. I když znám několik lidí, kteří naopak sbírají houby, ale nejedí houby. V každém případě do lesa za houbami pravidelně u nás vyráží zhruba 70% Čechů, takže ty seš v těch... Ty jsi v té menšině, v té minoritě. A když se urodí, dokážeme z českých lesů odnést opravdu pořádnou úrodu. Ročně Češi nazbírají přibližně 22 až 25 tisíc tun hub. Dokážeš si to představit?
1: Ne, to já si to vůbec nedokážu. To je, kolik je to aut?
0: No nevím, kolik je to aut, ale v každém případě je to 2 až 2,5 kila na jednoho obyvatele. Jsme dostala teda teď. 2,5 kila na jednoho obyvatele, dokonce i na ty, kteří na houby nechodí teda. Já jenom doufám, že konečně začnou růst. Protože ten déšť už přišel, z lesů se trošku kouří, páří, tak možná by ten konec srpna mohl být aspoň ve znamení. Aspoň něče, aspoň suchohřib. Krátké zprávy, ty tady budou rozhodně dřív než houby. Už za chvilku, teď je 7 hodin a 20 minut. Radio Blaník.
2: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
8: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
9: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
10: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
11: Stavebniny Janík. Pomnictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Pomnictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.pomnictvihavlický.cz.
12: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.

0: správné trávení během celého léta.
1: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.

0: Daník za volantem.
1: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na průjezdu s Línem na třídě 3. května na křižovatce se Šrámkovou stojí porouchané auto a blokuje pravý pruh. Dejte tam velký pozor. A opatrnost je nutná také na Ostravsku mezi Šenovem a Horní Datyní, kde na silnici leží dva spadlé stromy.

0: projektanta a zhotovitele vylepšení sítě 5G. Na pěti místech by měly vzniknout nové vysílače. Stavební úřad Prahy 11 zahájil stavební řízení pro dva výškové bytové domy. Ty plánuje developer postavit na místě novější části bývalého multikina Galaxie u stanice metra CHJ. Mise na záchranu družice Swift americké NASA byla z technických důvodů zrušena. Robotický tahač Link, který měl vynést výš na oběžnou dráhu, ale začal rotovat. Vesmírný teleskop tak schoří v atmosféře Země. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
2: A pokračujeme dál v tom dnešním ránu. Za Adélkou vám přejeme dobré ráno a už za chvíli vám prozradíme, jak si prodloužit ty letošní prázdniny, aniž by vás to stálo jedinou korunu. Tak o tom za chvilku. Za 3 minuty bude půl osmé.

0: Petr Kotvalda, milujem se čím dál víc na Bleníku, my vás taky milujeme čím dál víc a proto vás pošleme ještě na jednu dovolenou.
1: Za tři české, za sluníčkem.
0: Léto ani prázdniny nejsou nekonečné. Já už jsem to dneska jednou říkal, že právě to je na nich krásné, ale dají se prodloužit. A i když třeba váš rodinný rozpočet po prázdninách úpí, tak tuhle dovolenou můžete mít úplně.

0: Je zadarmo. Tak kam s námi mohou letět posluchači?
1: Tentokrát se s vámi vypravíme do slunné Albánie. Máme pro vás letecký zájezd pro dvě osoby na 8 dní z All Inclusive do pětihvězdičkového hotelu Diama Resort & Spa.
0: Tak a já vám přidám informaci o tom, co musíte udělat, abyste do té Albánie odletěli zrovna vy. Zkuste v sobotu a v neděli v našem vysílání najít hned po sobě tři různé písničky od stejného interpreta. Jo, jasný, stejný interpret, tři různé písničky od něj, které zazní bez jakéhokoliv přerušení. Jakmile dozní třetí z nich, zavolejte do studia na 800 109 109 a když budete první, tak vyhráváte a letíte právě za ty tři české za sluníčkem. A abyste si udělali představu, jakou radost budete mít, tak když se v červnu, tuším, že to bylo, hrálo o Egypt, tak takhle se radovala Petra.
2: Protože jsem se dovolala, že byly tři české písničky od jednoho interpreta českého.
3: A co tak asi vyhráváte?
4: CDčko? Máme.
3: Co vyhráváte?
2: No, já myslím, nebylo to náhodou o zájezd.
3: O zájezd? Myslíte si?
2: Do Egypta.
3: Do Egypta říkáte? No jasně.
2: Ano. Je super.
3: Tam
2: no,
3: se někdo...
2: No, krásná neděle teda.
0: Tak o tomto víkendu, to znamená už pozítří, Albánie pro dvě osoby, letecky 8 dní, all inclusive, no neberte to.
5: Za tři české, za sluníčka.
6: Na rádiu Blaník.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.

0: Michal Davida, co mi scházelo, si byla ty v dobrém ránu na Blaníku. Pokud vám schází v tomto týdnu pátek, tak se brzy dočkáte.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Dočkáte se už zítra, ano, bude pátek a mezi 8 a 9 hodinou nás opět čeká šťastná hodinka, kdy vám budeme hrát zase speciální výběr dobronáladových písniček, aby ten začátek víkendu prostě stál za to. A někoho z vás zase odměníme za vaši dobrou zprávu. Ty dobré zprávy nám můžete posílat už dneska SMS-kou na 600 318 118. Cokoliv, co vás v poslední době potěšilo, jakákoliv maličkost, která má třeba význam jenom pro vás, napište nám o tom. A první zprávy už jsou tady, přečti aspoň jednu.
2: Napsala nám Ondra a to tady není úplně malá zpráva. Krásné ráno, ta nejkrásnější dobrá zpráva je, že je mi dnes krásných 41 let, takže se těším, až to oslavím.
0: Tak Ondro, přejeme všechno nejlepší, tleskáme, ať ten den stojí za to a přihoď k tomu počasí, bude taky stát za to.
2: Ano, já bych řekla, že jo, teď po ránu je to rozhodně klidnější než v těch předchozích dnech. Máme tady polojasno až skoro jasno. Ta zvětšená oblačnost a přehánky se objevují opravdu jen ojediněle. Postupně se ale začne ta oblačnost objevovat víc a víc a můžou se objevit i silné bouřky. Teploty 27 až 32, na západě a na severu území kolem 25 a na horách pak okolo 18.
0: A já k tomu ještě dodám, že dnešní den je světovým dnem jednoho obtížného hmyzu. Jestli je opravdu jenom obtížný, tak si řekneme za chvíli a vůbec to, o jaký hmyz jde. Za 4 minuty bude 7:45.
1: Posloucháte Blaník?
3: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
3: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
3: Sluníčkové léto.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
16: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Tak to byl v dobrém ránu na Blaníku jelen a teď o jiném zvířátku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Já tomu udělám teď trošku atmosféru. Tohle je zvuk, který mě štval dneska celou noc. Máš ráda komáry?
3: Já nevím, jestli existuje někdo na téhle planetě, kdo má rád komáry.
0: No, možná se budeš divit, ale někdo by se našel, ale vůbec tvůj vztah ke komárům.
3: Já s nimi nemám zas tak velký problém, protože já jsem atopik a tím pádem já se mažu každý večer krémem nějakým, je úplně jedno jakým. A já mám dojem, že jim to smrdí, takže na mě komáři nechodí. Hlavně vanilkový, ten jim smrdí úplně nejvíc.
0: Ale ten zvuk ti nedělá dobře.
3: Ne, tak to vůbec.
0: Považuješ komára za užitečného tvora?
3: Já jsem nad tím zrovna nedávno přemýšlela, protože teď je samozřejmě sezóna komáru, tak jsem si říkala, jestli vlastně k něčemu je na téhle planetě, anebo jestli nás prostě jenom otravuje.
0: No, věř tomu, že k něčemu je. Dneska je navíc Světový den komáru. Ty jsi našla, proč se vůbec slaví?
3: To já zase vím, ano, dnes se slaví tedy tento den, který oslavuje objev britského lékaře Ronalda Rosse z roku 1897 a on právě dokázal, že samičky komárů přenáší malárii, takže tento den slouží jako osvěta o nebezpečných nemocech, který tento hmyz šíří. Takže zatím mi z toho vychází, že opravdu k moc věcem není.
0: No, já tě opět opravím, je, protože tu malárii přenáší jenom jeden druh komárů. A kdysi se dokonce na Borneu snažili vymítit komáry a hodně rychle je tam vraceli zpátky, protože příroda se úplně zbláznila. Protože takový komár je potravou pro spoustu zvířat, jeho larvy i dospělci jsou důležitou potravou pro ryby, žáby, vášky, pavouky, ptáky a netopíry. Pomáhá ve vodních ekosystémech, protože komáři žijí ve vodě a živí se například mikroorganismy a organickými částicemi. Sami jsou potom potravou pro další vodní živočichy a taky opylují rostliny. A pozor, samci vůbec nekoušou, to dělají zase jenom samičky.
3: Takže samci jsou ty velký komáři,
0: no,
3: a samičky jsou ty malí.
0: Přesně, přesně. A pozor, potom jsou tady ještě pakomáři a těm se říká midges. A na ty jsem, na ty jsem narazil letos ve Skotsku a to je něco strašného. Oni mají 1 milimetr. To je fakt něco strašně malinkého, ale oni nemají sosáčky, že by probodli kůži a sosali. Oni tu krev vyloženě vykusují.
3: Ježišmarja.
0: A já toho byl plný. Do dneška ještě mám pod hodinkama, zalezly mi pod hodinky a tam mám do dneška ještě normálně fleky po pakomárech. Midges. To si užijete, když se vydáte někdy do Skotska. V létě je jich tam plno. Teď už Rain Cara a Fame na Blaníku v 7 hodin a 50 minut.

0: Irene Cara a Fame na konci další ranní hodiny na Blaníku. Blížíme se k 8. hodině a co po ní? Třeba opět Radeček a Mária Čírová. Lucie Vondráčková. A taky Botok. Hezky česky to na Blaníku bude i po 8. Teď je 7.53.
1: Radio Blaník. Radio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
3: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
2: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
6: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
7: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes polojasno, skoro jasno, odpoledne oblačno, přechodně zataženo, místy přehánky a lokálně se mohou přehnat bouřky velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů a na horách naměříme až 24.
6: Kdy bude to správné počasí na výlet?
8: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
6: Blaník za volantem.
7: Nehoda vás přibrzdí u Nákla. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
9: Dejte si pozor na dálnici D35 ve směru na Olomouc. Na 257. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda a kolona vozidel se tvoří mezi 253. až 257. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut.
7: Na Frýdecko-Místecku ve Vendrni v Zaolší havarovala dvě auta. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce. Projede taky Vadlově. Šťastnou cestu.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Letošní sucho přijde na 100 miliony korun. Sněmovna bude řešit novelu rozpočtových zákonů. Tenistka Bejlek má za sebou životní vítězství.
7: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko začíná počítat rekordní ztráty za horko a sucho. Podle meteorologů byl letošní červen třetím nejteplejším za posledních 65 let. Padl i dosavadní rekord, bylo skoro 42 stupňů. Sucho se pak prohlubovalo taky v červenci a srpnu. A situace se podle hydrologů jen tak nezlepší. Další města a obce proto vydávají zákazy využívat povrchovou vodu třeba na zalévání, mytí aut anebo na pouštění bazénu. Kolik budou vedra Česko stát, zatím není jisté. Poslanci se sejdou ke sporné vetované novele rozpočtových zákonů 25. srpna. Návrh programu zahrnuje také čtyři předlohy před závěrečným schvalováním. Třeba zákon o digitalizaci povolování pobytu cizinců anebo snižující státní náhradu České poště. Šumperk se chystá na velkou hudební noc. Už zítra tu proběhne 18. ročník festivalu Revival Invaze a na jednom pódiu zazní hity několika světových ikon. Na co přesně se návštěvníci můžou těšit, to ví mluvčí města Jana Kaněvová.
11: Návštěvníci se mohou těšit na Jakuba Machuldu v roli krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. Dále na revival kapely U2 So Fine a také na Ozzyho Osborna a Black Sabbath Revival, který připomene tvorbu jedné z nejvýznamnějších postav světového heavy metalu.
7: Celý program proběhne v Pavlínině dvoře pod širým nebem. 20-letá česká tenistka Sára Bejlek je na turnaji v Cincinnati ve čtvrtfinále. Po dvou velkých obratech dokázala porazit Arinu Sabalenkovou z Běloruska a jde pro ní o životní vítězství. Zatím nikdy totiž nedokázala porazit světovou jedničku. Ve čtvrtfinále teď čeká domácí Madison Keysová. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.

tom dnešním dobrém ránu opět sbíráme vaše dobré zprávy. Pište nám, co vás potěšilo, posílejte na 6 318 118 a třeba právě vás zítra ve šťastné hodince mezi 8 a 9 odměníme. No a co nás čeká dneska po 8 hodině, tak třeba návrat k jednomu z předprázdninových ranních hostů. Už za chvilku, teď opět a Radeček a Maria Čírová. Za minutu bude 8.

0: Tuté a Boniem na Bleníku 6 minut po 8 hodině. Sliboval jsem vám návrat k jednomu z předprázdninových ranních hostů. Tak tady je.
1: Ranní host Radia Bleník.
2: No a dneska ráno mám na lince Jiřího Babicu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno všem tři.
2: Krátce po 8 hodině. Co by dělal Jiří Babica krátce po 8 hodině, kdyby mu nevolal někdo z Bleníku?
3: Tak Jirka Babica má vlastně takový denodenní rituál, že se probere právě kolem té osmé, uvaří si kávu a jde si dát cigáru a to dělá každý den, ano. Na tom se nic nemění, i když je čtvrtek, nebo středa, nebo neděle.
2: Co na to dietologové?
3: Ty jsou nadšený, jo, protože dosahují velmi dobrých výsledků. Teď jsem nedávno byl na takovém tom kole, jak se jezdí na místě.
2: No.
3: S těma přísavkama a říkali, že jsem suprovej.
2: No tak to jo. Tak to... A zajíte to potom něčím taky?
3: Já mám takový problém, že já ani nesnídám. Já jsem se odnaučil jako kuchař jíst, jo, protože ten problém není to, že by se to nedalo jíst, ale naopak, aby měl člověk ty nápady, jo, který potom z něho stříkají, protože když je člověk jakoby najezdený, tak ho nic nenapadá, jo, takže nejlepší je být jako kuchař ledovej.
2: To je asi jako s nákupem, když jde člověk nakupovat hladovej, tak toho koupí víc a když jde najezený, tak nakoupí nakonec vůbec nic.
3: Přesně tak, ta představivost tam hraje roli a tady to v té naší branži je dost důležitý.
2: No dobře, tak a kdy ta představivost hraje roli, kdy jíte poprvé?
3: Já jim až tak jakoby odpoledne, jo. Samozřejmě, když se mihnu, nebo tady máme jak, já nevím, doma někdo tady je, to, tak samozřejmě si oběd dám, ale abych si teďka já sám něco pro sebe dělal, to ne, takže sobota, neděle. Dobře se tváříme, že oběd je, to jako si musíme, to je rodina, ale jako abych přes týden teďka jako šel někam na oběd, nebo sám dělal oběd, takže většinou až tak kolem půl šestý si něco takhle řekou udělám, no.
2: Jo, a když se teda o víkendu v rodině vaří, tak se vaří většinou co, něco podle vás?
3: To se vaří podle mě, no, tak to já už si docela jako je připravím, někde někam jdu, nebo se podívám, kde co je, hlavně teda sezónní věci. Jo, a co třeba běží okolo, jo, tak když běží syka okolo, tak si to suku, že jo, když běží někdo jiný, tak si uděláte jeho. Jo, a hodně teda víme to, co zrovna roste, takže teďka máme, že jo, křestovej čas, takže
2: no,
3: měsíc budeme jíst křest, no.
2: No tak já bydlím kousek od Hostína, takže vám úplně rozumím.
3: No tak vidíte, no. O čem mluvím, ano.
2: Když jsme u toho křestu, to by mě teď teda opravdu zajímalo, nejoblíbenější křestové jídlo vaše?
3: Hele, úplně normálně klasika, voloupu dám, že jo, vodu, víno,
2: ano.
3: Citron, sůl, cukr a podle tloušťky, jo.
2: No.
3: Takže normálně stačí tu vodu zavařit a vypnout, jo, a ono si to pěkně dojde a potom, že jo, jsou z Holandes. Ten mám ku podivu radši kupovaný, než ten vyšlehaný doma. On se nějak poved, no to je jako, když si koupíte tatarku.
2: No jasně.
3: Ale je to dobrý a že jo, brambory a k tomu třeba lososa uzeného nebo šunčičku, no tak to je bomba. A pak se s nima dá s křestem dělat spousta jedicí. Ale to je pracnější a není to tak dobrý. Já si myslím, že jako je to nejlepší.
2: No to jo, já mám třeba rád ještě grilovaný zelený křest. Jenom tak jako
3: jasně,
2: prostě
3: na tom grilu. Jasně, spousta možností.
2: No výborně, protože spousta lidí neví prostě, jak ten křest vůbec upravit, tak myslím si, že jste teď spoustě lidí taky pomohl. No a slyšel jste v poslední době nějakou dobrou zprávu, která vás potěšila, což je otázka, kterou dávám každému?
3: No jistě úplně nejlepší zpráva, která mě potěšila je, že od zítřka 1. května budu moc jezdit zadarmo tramvají a metrem.
2: A vy jste mi teď vzal vítr z plachet, protože právě to blahopřání jsem si nechával až úplně nakonec. Takže, dobře, když už jste to propálil. Jirko Babico, všechno nejlepší, hodně zdraví, ať to jezdí. A vaří.
3: Tak to jsem moc rád a děkuju, že jste si takhle na mě vzpomněl a vaše rádio. A Blaníku zdar a jestli hodně chřestu, je to zdraví.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Tak takhle jsem si na konci dubna popovídal s Jirkou Babicou, teď už je po chřestovém období, takže chřest zase až za rok. Lucka Vondráčková, kdo tě má rád? V 8 hodin a 10 minut na Blaníku.

0: Kdo tě má rád? Ptá se Lucka Vondráčková v Dobrém ránu na Blaníku.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Meteorologové přišli s výhledem na víkend, který by nakonec prý mohl být docela slunečný, ale před ním teda ještě pořádně naprší. Týká se to i dneška?
2: Ano, bude to začínat hlavně odpoledne a k večeru. Teď to ráno bude ještě klidnější a čeká nás jasno až polojasno, ta oblačnost nebo přehánky budou jen ojediněle. Postupně se ale zatáhne a právě od severozápadu přijde i déšť nebo přehánky, místy můžou být i silné bouřky. Nejvyšší denní teploty budou ale stále vysoko 27 až 32. Na západě a na severu tady bude okolo 25 a na horách pak okolo 18.
0: Ale nejsme s cukrou, my to vydržíme. Teď už Sandra in the heat of the night na Blaníku. Je 8:45.

0: In the heat of the night a Sandra na Blaníku, kdybyste se o víkendu chtěli vypravit do pražské zoo, tak ho tam už uvidíte. Pražská zoo má totiž novou hvězdu, je to mimino, které váží 14 kilo, je mu teprve 2,5 měsíce a od půlky tohoto týdne už ho můžete vidět ve velkém bazénu a řeč je o mláděti lachtana jihoafrického. Narodilo se 5. června, je to sameček, jak jsem říkal, váží už 14 kilo. Jeho maminkou je lachtanice Daisy a pozor, je to pravnuk legendárního lachtana Gastona, který, jak všichni víme, uhynul tehdy při povodních v roce 2002. Takže sameček už je v tom velkém bazénu a měl by tam být přinejmenším část dne. Já prostě, jakmile je někde v zoo lachtaní výběh nebo lachtaní bazén, tak tam musím, to je prostě povinná zastávka. Za chvíli už krátké zprávy a je 8:20. Radio Blaník.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
4: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
5: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
6: Dobrou noc.
5: Buona notte.
6: Sladký spánek.
5: Sono dolce.
6: Matrace.
5: Maniflex.
6: Maniflex. Magnifik.
5: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
8: Vážení cestující, mimo řádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnékomíny.cz.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
11: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
12: Mirá.
11: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
12: Migové.
11: Harley.
12: Single X.
11: Tomáš Klus.
12: Jdeme na Hrady.
11: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
13: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
14: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
15: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
16: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
17: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě a třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
16: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
17: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
18: Halo, halo! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
19: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
20: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
21: Svítí.
22: Svítí.
21: I na síti všech sítí.
22: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
21: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
22: Blaník na Facebooku a Instagramu.
21: Blaník za volantem.
23: Dobré ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte na Frýdecko-Místecku ve Vedrni v Zaolší. Bourla tam dvě osobní auta. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždíte kyvadlově. Spozorněte v Olomouci v Lipenské ulici, kde před chvílí začaly práce údržby silničáři. To budou do 12 hodin. Šťastnou cestu.
21: Dopravní zpravodajství Rádia Blanka.

0: pak tam vznikne nový návštěvnický okruh. Dominanty areálu dostanou nové střechy a opravou projdou taky další poškozené části. Praha 8 vybrala budoucí podobu prostranství u stanice metra Celá Dví. Podle informací radnice odhad nákladů na nové prostranství 109 milionů korun. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už Petr Slíva.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
2: Za 3 minuty bude 8:30 a je venku počasí jakékoliv. U nás na Blaníku slunce svítí pořád. Slunce dál svítí, bych přímo řekl. A dokonce vám může vydělat i peníze. Jak? Tak to si řekneme už za chvíli. Dobré ráno.
1: Pohodové České rádio.

0: ještě dokola.
1: To je Tomáš Klus a dokola na Blaníku, ale Tomáš Klus zpívá taky v té naší hymně.
2: Slunce dál svítí
3: na rádiu Blaník.
1: A ta naše hymna se jmenuje právě Slunce dál svítí. My jsme se ji nadělili před 2 lety ke čtvrtstoletí Blaníku a Tomáš tam zpívá vlastně hned na samotném začátku, poslouchejte.
4: Znám místo, kde úsměvem se nešetří.
1: A taky je tam s ním Jindra Polák z Jelenu, je tam Petr Kolář, je tam Tereza Mašková, Igor Tymko z No Name, Xindl X, Olga Lounová, Kateřina Marie Tichá a je to písnička, která vám může vylepšit rozpočet. Adel, jak?
5: Tak pokud uslyšíte tuhle naší hymnu od pondělí do pátku ve všední den na Blaníku, tak volejte do našeho studia na číslo 800 109 109. No a pokud se dovoláte jako první, tak jste ve hře.
1: Povídej.
5: Tím to nekončí, vy tedy musíte uhádnout, jaký zpěvák zpívá právě v tom kousku z té naší hymny, který vám pustíme. A pokud uhádnete, tak je 5000 vašich. No a pokud ne, tak se těch 5000 přelévá do dalšího dne, takže další člověk má šanci vyhrát si 10 000 korun.
1: Přesně tak. Teď se hraje teda o 5000, protože 10 000 už padlo. Takhle.

0: Máte to lehké, vám řeknu, Petře. No. Tak kdo pak to byl?
1: Libor Týmko.
0: Kdo?
1: Týmko.
0: Týmko, jo. A jak se jmenuje křesním takový Týmko?
1: A ne, jestli Libor možná.
0: Libor ne, Libor to není.
2: No, ale my jsme to vzali i s tím příjmením, my jsme na vás hodní. Tak co, padne dneska dalších 5 000 korun?
3: Slunce dál svítí. Sluníčkové léto na Blaníku.
2: V každém případě vám držíme palce. Teď už Chicago a Hard to Say I'm Sorry. Jste s Blaníkem 2 minuty po půl deváté.

0: Botox a pyžamo na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: A mít na sobě v noci pyžamo, myslím takové to celistvé, opravdu jako dlouhé nohavice a dlouhé rukávy, tak to se vyplatí, protože potom si na vás komáři nepřijdou. Dneska vůbec budou mít na nás políčeno, protože dneska je jejich světový den, ale jak už jsme si řekli v té minulé hodině, komáři mají své místo v životě a v přírodě a tam, kde se je pokusili vyhubit, se zlou se otázali. A dokonce nám na tohle téma přišla i SMS-ka.
2: Mě tady pobavila Iveta ze Žďáru. Ahoj Blaníku, co se komárů a much týká, tak moje babička říkala, že je pán Bůh vymyslel kvůli lenochům, protože ti by se bez nich ani nepohnuli.
0: A nebo tak. A potom nám přišla třeba SMS-ka s dobrou zprávou.
2: Napsala Jolana, dobrá zpráva pro mě je, že jsem dostala knihu, kterou napsal můj 16-letý synovec Jirka. Už jsem se pustila do čtení, moc mu gratuluji.
0: No to mi taky, tak nový nadaný spisovatel. Děkujeme za tuhle zprávu. Dobré zprávy nám pište dál, protože zítra ve šťastné hodince budeme odměňovat. A teď se pojďme podívat ještě na počasí.
2: Teď po ránu je to ještě takové klidné a slunečné, jasno až polujasno. Ta zvětšená oblačnost a přehánky se objevují jen opravdu výjimečně. Nicméně postupně se bude zatahovat a od jeho západu může přijít i nějaká ta bouřka, která může být výjimečně i silná. Denní teploty 27 až 32, na západě a severu okolo 25 a na horách pak okolo 18.
0: No a za chvíli už malá nápověda k dnešnímu tajemnému roku. Je 8.40.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Attention!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yes!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
16: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Mindy Arminau a Status Quo na Blaníku. Už se nám blíží to dnešní hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: I tentokrát nám budou samozřejmě cestou ukazovat písničky, které jste v té době mohli slyšet poprvé. A budou tady i slovní nápovědy. A jedna se bude týkat jednoho amerického filmu, který jste v tajemném roce mohli vidět poprvé. Tohle je otázka. Tohle je ukázka z něj.
3: Hele, já ale nic nezvoral.
4: Nic si nezvoral?
3: No hele...
4: Celý ten zatracený plán no, je tak... fuč, je v prdeli.
0: No a otázka je, jaký film to je a v jakém roce se budeme nacházet, ale více podíváte. Teď jsou 2 minuty po 3:15 a tohle je Marek Ztracený a Naše cesty.

0: Naše cesty, nebo jeho cesty. Marek Ztracený na Blaníku. Chvilku před 9:00 a po 9:00, jak jsem říkal, už to dnešní hledání tajemného roku a cestu nám budou ukazovat i písničky z tajemného roku. Třeba tahle. Vzpomínky bude probouzet i Modrá od Žlutýho psa. A novinku tehdy měla i Leona Machálková. A více po 9:00 i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8:52.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
2: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
3: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí.
7: Rádio Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít zpočátku jasno, polojasno, postupně oblačno, přechodně zataženo a občasný déšť nebo přehánky. Lokálně se mohou přehnat velmi silné bouřky provázené nárazovým větrem, kroupami a přívalovými srážkami. Naměříme 27 až 30 stupňů.
8: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
7: Na Frýdeckom Místecku ve Vedrini v Zaolší došetřuje policie srážku dvou osobních aut. Jsou tam záchranáři, projíždíte kyvadlově. Práce údržby začaly před chvílí v Olomouci v Lipenské ulici a silničáři tam budou až do 12 hodin. Projíždějte se sníženou rychlostí. Levý pruh zabrali na D1 mezi kilometry 311 až 298,5 směrem na Přerov. Trpělivost budete muset mít až do 5 odpoledne. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod. Jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Kvůli senátním volbám končí jedna z lhůt. Senát schválil lepší ochranu spotřebitelů. S Chrudimi povede nová cyklostezka.
9: Rádio Blaník.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Dnes končí lhůta pro odstranění závad na přihláškách k senátním volbám. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady, tedy radnice v sídelních městech volebních obvodů, a to nejpozději zítra. V předstihu o tom rozhodli na Pelhřimovsku, kde se ve volbách utká všech 6 přihlášených kandidátů. Úvodní kolo senátních voleb se v 27 z 81 obvodů skuteční 9. a 10. října společně s komunálními volbami. Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku. Typicky se to týká internetu anebo telefonu. Jednou z novinek bude takzvané webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které to umá usnadnit. Změny zavede novela, kterou Senát schválil, a teď ji dostane prezident. Budoucí cyklostezka s Chrudimi by měla mít 3 pruhy pro cyklisty, chodce a také bruslaře. Nová trasa povede s Chrudimi do rekreačních městských lesů na Podhůře. Město chce pro tyto účely z velké části využít současnou silnici kolem Letiště, kterou by v budoucnu měla nahradit přeložka. Plzeň fandí sportu, kromě právě probíhající sportmánie, kterou si užívají místní a také turisté, připomíná první městský obvod, že i na jeho území najdeme řadu sportovišť. O jaká jde, to už prozradí ho mluvčí Miroslava Vejvodová.
11: U konečné tramvaje číslo 1 se nachází pumptracková dráha pro kola, koloběžky a skateboardy a 4 boulderingové stěny. U gymnázia v Sokolovské ulici jsme vybudovali skatepark a u Seneckého rybníka 2 přírodní traily pro cyklisty.
10: A vzniklo tam také první disc golfové hřiště na jedničce. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
12: Tajemný rok a Petr Slíva
9: na Rádiu Blaník.
0: Ano, a začíná dnešní hledání tajemného roku. Těšíme se na vaše tipy, na vaše vzpomínky a ty nám buď to volíte na 800 109 109, anebo pište na 603 118 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Out of the Dark a Falco na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: To je vlastně velmi smutná písnička, protože vyšla jenom pár dnů po té tragické smrti Falca, která se stala v Dominikánské republice, kde podlehl zraněním po automobilové nehodě. Taky tohle je nápověda vlastně k tajemnému roku a za chvíli pro vás budu mít tu první slovní, ale tady už jsou první tipy, pojďme na ně. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Horňáčková, Moravský Beroun, je to rok 1998.
0: A podle čeho tak soudíte?
3: Tak si myslela.
0: Tak si to myslíte. A kdybyste se vrátila do toho roku, co byste dělala?
3: Měla bych před maturitou.
0: A dopadlo to dobře tehdy?
3: Dopadlo to skvěle.
0: Výborně, tak krásný den a zdravíme do Moravského Berouna, díky moc, naslyšenou. Adel, máme SMSky?
4: Máme, napsal nám třeba Tomáš, podle ukázky z filmu si myslím, že jde o rok 1998.
0: Píšu.
4: Stejný tip nám tady typuje i Iveta Spivína, to napadlo, nebo této, ta si to myslí podle Leony Machálkové a napsala, bylo mi 14 let a byla jsem na koncertě Kelly Family.
0: Díky, Leonu, si budeme hrát za chvíli.
4: No a tipovat můžete i na našem Facebooku, i tady začíná převládat tip na rok 1998.
0: Díky, tak uvidíme, co s tím teda udělá. Ta první slovní nápověda, která, jak jsem říkal, už před devátou se týká jednoho amerického filmu, který si českou premiéru odbyl 23. července tajemného roku.
5: Hele, já ale nic nezvoral.
6: Nic si nezvoral?
5: No hele...
6: Celý ten zatracený plán no, je tak... fuč, je prdeli!
5: No tak heleďte, komu věříte, těm lumpům, he? My jsme ty vaše prachy vyhodili.
6: My?
5: Já. To je královský my.
0: A jde o film, ze kterého se stal téměř kult. Jeff Jude Lebowski, nejlenivější chlápek z Los Angeles a okolí, miluje bowling, koktejl zvaný Bílý medvěd, marihuanu a svůj koberec a díky shodě jmény je ale považován za boháče, který se shodou neskutečných náhod stane obětí vydírání.
7: Takže vám něco řeknu. Nechci, abyste se tu poflakoval a obtěžoval usedlíky Lebowski. Nelíbí se mi tohle jméno. A nelíbí se mi váš ksicht, nelíbí se mi vaše chování a nelíbíte se mi vy, troubo. Vyjádřil jsem se jasně?
5: Promiňte, neposlouchal jsem vás.
0: V tajemném roce má premiéru film režiséru Joela Ethana Coenových Big Lebowski a to je ta první slovní nápověda. Tak zkuste zavolat nebo napsat, v jakém roce se nacházíme.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118

0: Happy One More Time a Britney Spears a její začátky.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Psal se tajemný rok, když vyšla tahle ta písnička. Psal se tajemný rok, když měl v kinech film, premiéru film režiséru Joela Aitna Coenových, Big Lebowski, John Goodman, Jeff Bridges a Julianne Moore, ti všichni zazářili na filmovém plátně ve filmu, ze kterého se stal vlastně tak trošku kult. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Soňa. A je to rok 1998, protože se nám v únoru narodil syn.
0: Moc vám děkuju, krásný den, naslyšenou.
2: Taky naslyšenou.
0: A pojďme na SMSky.
3: Krásný den, hledáme rok 1998 podle oblíbeného filmu mého manžela. Řekla bych, že se hlavním hrdinou dosti inspiruje v životě. To nám napsala Zdeňka s kuřimi.
0: Ano, spousta mužů to takhle má, děkujeme.
3: Přidám tip na rok 1999, který nám poslala Marika.
0: Díky, Mariko.
3: Krásné čtvrteční dopoledne do Blaníku. Myslím si, že dnešním tajemným rokem je 1998, hlavně podle písniček, a to mi bylo 24 let.
0: Díky, díky. A co vy? Jaký máte tip? Zavolejte nám to na 800 109 109, pište na 600 318 118 a tady je zatmění Lehony Machálkové z tajemného roku.

0: Leona Machálková, zatmění, interpretka originálu téhle písničky, nás bohužel letos v létě opustila. Řeč je o velšské zpěvačce Bonnie Tyler.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
2: na Rádiu Blaník.
0: No a česká verze podání Leony Machálkové vznikla právě v tajemném roce. To byla další hudební nápověda, už jsme si připomněli i filmovou nápovědu, byl tady Big Lebowski film, který měl premiéru v tajemném roce, a tady jsou potom vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
3: U telefonu Ladislava Kavalírová.
0: Tak Laďko, jaký máte tip?
3: Tak můj tip pro rok je 1998.
0: A proč si to myslíte?
3: Já si to myslím podle Ilony Čákové a její La Isla Bonita.
0: Co jste dělala v tom roce vy?
3: Já jsem v tom roce ještě byla sice na houbách, ale tu písničku mám, takže si myslím, že to je rok 98.
0: Tak moc děkuju, vy tam někoho máte teď, že jo?
3: Je to tak, jedeme plný auto.
0: Tak je pozdravujte všechny, kam jedete?
3: Jedeme do Doxu podívat se do muzea čtyřlístku.
0: Je, to vám závidím. Tak pozdravujte Myšpulína, Fifinku, Pindiu a Bobíka. Mějte se, naslyšenou.
3: Děkuju, naslyšenou.
0: A já jsem hrdý, že jsem to dal dohromady a dal ke sebou SMSky.
4: Ahoj Blaníčku, tajemným rokem je rok 1998. Podle písničky Helenky Vondráčkové bylo mi krásných 29 let. To nám napsala Anička z Uherského Hradiště.
0: Děkujeme, Aničko.
4: Přidám další dámu, Marcelu z Nového Bydžova, ta taky typuje rok 1998 a v tom roce šel její syn do první třídy.
0: Díky.
4: No a pak tady mám tip i na rok 1997 a ten nám poslal Jirka z Prahy.
0: Děkujeme, Jirko, vážíme si toho. Jaký tip máte vy? Pište na 600 318 118 nebo do komentářů na našem Facebooku, anebo rovnou zavolejte na 800 109 109. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva
1: na Rádiu Blaník. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
10: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

0: správné trávení během celého léta.
1: Stavebniny Janí. Stavebniny
2: Janí. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janí.
1: Stavebniny Janí. Stavebniny.
2: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
3: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
0: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
5: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Pozor, hlášení, vážení cestující. Mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
8: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
9: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
10: Na co?
9: Na naši fotovoltaiku.
10: To je pravda, přitom pracuje každý den?
9: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
10: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
9: Nestačí, důležité je vyrábět naplno.
10: A kdo se o to postará?
9: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
10: Tak to máme jasno.
11: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Liquido a narkotik, další vzpomínka na tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Na rok, kdy jste poprvé mohli slyšet písničku La Isla Bonita, ne od Madony, ale od Ilony Čákové, Zatmění v podání Leony Machalkové, které si pro změnu vypůjčila od nedávno zesnulé Bonnie Tyler. A byla tady taky Modrá je dobrá od Žlutýho psa. A taky tady byl Big Lebowski, film, který měl českou premiéru 23. července tajemného roku. A tady už jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Peťo, tady Markéta Liberec.
0: Dobrý den, Markéto, povídejte, jaký máte tip.
3: Mám tip 2000. 1998 a typuju podle Ilony Čákový.
0: A kdo vám tam radí?
3: Manžel, prosím.
0: Tak ho pěkně pozdravujte a mějte se fanfárově v Liberci, naslyšenou.
3: Ano, děkujem, ahoj.
0: Ahoj.
3: Naše bezvadný rádio.
0: Děkujeme, vážíme si toho, krásný den, naslyšenou.
3: Papa.
0: A pojďme na SMSky.
4: Napsala nám třeba Liduš z Bíliny, milé ráno Blaníčku, je to rok 1998 podle písničky Leony Machalkové Zatmění. Bonnie Tyler byla moje ikona.
0: Díky.
4: Přidám tip od Blanky ze Džbánova, i ta přidává čárku k roku 1998 a napověděla i písnička Modrá je dobrá.
0: Taky děkujeme.
4: No ale další čárku přidám třeba i k roku 1999, který nám tady tipuje Marcela.
0: Díky, Marcelko, tak 99. zapisuju. A tady je další slovní nápověda. Pamatujete na opoziční smlouvu? Byla uzavřena 9. července tajemného roku.
5: Jsem se rozhodl požádat předsedu ČSSD jakožto strany, která získala ve volbách nejvíce poslaneckých křesel, pana Zemana, o to, aby neodkladně zahájil politická jednání o budoucí koalici.
0: Takzvanou dohodu o spolupráci mezi sebou tehdy podepsali ČSSD a ODS a smlouva právě zaručila podporu menšinové vládě Miloše Zemana po celé jeho funkční období. Tak i to je vzpomínka na tajemný rok. A co vy? Volejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118 a zkuste si tipnout, ve kterém roce jsme.

0: Britská zpěvačka Desiree, která se celým jménem jmenuje Desiree Annette Weeks. Ale říká si prostě Desiree a v tajemném roce možná vydala svůj největší hit. Právě jste ho slyšeli, jmenuje se Life. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych tipovala rok 1998.
0: A s kým mluvím?
1: S posluchačkou Markétou.
0: A Markéto, co jste dělala v roce 98?
1: Maturovala.
0: Maturovala, jak to dopadlo tehdy?
1: Dobře.
0: Fajn.
1: No, až na tu čtyřku z účetnictví, to bylo dobrý.
0: Víte co, na to se historie neptá a za celou dobu, za celý život, nikdo nechtěl nikdy vidět moje maturitní vysvědčení. A předpokládám, že to máte podobně. No, jo. Tak vidíte. Moc vám děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, naslyšenou. Pojďme na SMSky.
2: Napsala nám třeba Eva z Jablonce nad Nisou, dobrý den, typuji rok 98 a to se mi narodila dcera Simča.
0: Díky.
2: Podle Žlutého psa a Modré typuji rok 1998 a to mi bylo 19 a svět se mi otvíral báječné mládí, to nám napsala Jiřina.
0: Děkujeme za vzpomínku, Jiřinko.
2: A pak přidám ještě jeden tip na rok 1997 a ten nám poslala Milena.
0: Díky, Mileno. No, Big Lebowski v kinech, opoziční smlouva podepsána a ještě jednu nápovědu vám dlužím. A víte co, já ji nebudu komentovat. Já pustím jenom tohle a schválně jsem ji nechal jako poslední.
3: Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny. Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji.
0: A zbytek je na vás. Tajemný rok. Na

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
4: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
4: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
5: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Písnička, která dokreslila vlastně tu poslední slovní nápovědu, to byl Michal Davida, Správnej tým.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jdeme na poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Peťo, tady je Olda Vzblit. Já tipuju rok 1998, samozřejmě podle zimních olympijských her v Nagánu jsme vyhráli. A podle písničky Lakisova Bonita, jak si správně řekl, je to v originále Madonna, ale dal bych přednost české verzi.
0: Moc děkuju, krásný den, Oldo, naslyšenou.
3: Taky, naslyšenou.
0: Tak, proti gustu žádný dešpotát, pojďme na SMSky.
4: Pro sportovního fanouška je to úplně jasné, jde o rok 1998 podle vítězství hokejistů v Nagánu, to nám napsal Milan z Přeštice.
0: Děkujeme, Milane.
4: Nagánu napovědělo i Martinovi z Břeclavy, pamatuji si to skvěle, byl jsem zrovna v 9. třídě, pardon, to je Martina z Břeclavy, moje chyba, omlouvám se. Tedy ta byla se na 9. třídě a všichni žáci z celé školy se neučili a všichni bedlivě sledovali tuhle olympiádu a dokonce o tom psali i slohovou práci.
0: Výborně, díky.
4: No a stejný rok tady typuje i třeba Péťa a ta píše, začali jsme pořádat letní tábory a pořád v tom pokračujeme.
0: Děkujeme, pokračujte dál, to je chvályhodná činnost. No a tenhle Péťa vám zase pro změnu řekne, co všechno už dneska zaznělo. Zazněla informace o tom, že premiéru měl film Big Lebowski, že byla podepsána opoziční smlouva, no a že bylo to Nagano. A v jakém roce to asi tak bylo, co?
1: 1998.
0: Přesně tak.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok. Rádio
0: Blaník. A tímto jsme u konce toho dnešního hledání. Adel, ty máš zítra volno, co?
4: Je to tak, mě čeká rozlučka se Svobodou.
0: Tak se pěkně rozluč, protože potom ti dosadíme chomout. Ale těším se na tebe samozřejmě v pondělí. My se uslyšíme zítra po ránu, takže 6 hodin na značkách. Teď ještě Spice Girls a Viva Forever, to je písnička z tajemného roku 1998 a za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání, tak zůstaňte s Blaníkem.

0: Spice Girls obstarali konec tajemného roku na Bladníku. A my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Kabáti dorazí. Taky Mandra, že?
1: Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít víc.
0: A taky Činasky. Nebudete tomu věřit, ale teď jsem s Michalem Malátným jel ve výtahu. Ale asi nedorazí přímo do vysílání, každopádně si dáme minimálně kafe. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky a za 7 minut bude 10. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
3: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes polojasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno, odpoledne místy zataženo, občasný déšť nebo přehánky a lokálně se mohou přehnat i velmi silné bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 27 až 30 stupňů, na horách čekejte 24.
2: Rádio Blaník. Nejvíc pohody a nejvíc českých písniček. Za každého počasí. Za volantem.
3: Porouchané auto nepřehlédněte v Ostravě v Novinářské ulici před nájezdem na Mariánsko-Horskou. Na D1 na 366,5 kilometru na Polsko překáží také porouchané vozidlo. Na D35 na 274 kilometru směrem na Lipník nad Bečvou je rozbitá dodávka. A na trase z Valašského Meziříčí na Vsetín u Brňova částečně blokuje provoz srážka osobního auta s nákladním. Zdržíte se i v opačném směru. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Novela stavebního zákona je v Senátu. Bouřky přinesly silný vichr i extrémní množství blesků. Na jihu Čech startuje zimní žvitelka. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Senát dnes projedná kontroverzní novelu stavebního zákona. Podle vládní koalice má usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Horní parlamentní komora, ve které má většinu opozice, proto zřejmě novelu zamítne. Sněmovna má ale dostatek sil na to, aby senátní veto poté přehlasovala. Bouřkové pásmo prošlo částí Česka. Hasiči v Libereckém kraji hlásí na 80 výjezdů, hlavně k popadaným stromům. V Pardubickém kraji pak večer připravila o elektřinu na 940 domácností. V Královéhradeckém kraji jich bylo 1700. Energetici se snaží poruchy co nejdříve odstranit. Na Sněžce foukal vítr rychlostí až 156 km v hodině. Bouřky přinesly také enormní množství blesků. Na českobudějovickém výstavišti začal agrosalon Země živitelka. Letošní akce má podtitul Inovace v každém poli a na co se můžou návštěvníci těšit, to už říká mluvčí výstaviště Jiří Čondl.
6: Na propojení moderních technologií se současnými potřebami zemědělské praxe. Návštěvníci se můžou těšit na výstavní premiéry nejen veletrhu, ale i v České republice. Bude představena Agáta, první umělá inteligence vyvinutá přímo pro potřeby moderního zemědělství a která pomáhá řídit celou farmu.
5: Kromě techniky to budou až do 25. srpna k vidění taky hospodářská zvířata. Zemi živitelku slavnostně zahájí už za chvíli premiér Andrej Babiš. Tragickou nehodu vyšetřuje policie na Chomutovsku. U obce Pěti Psi se večer srazilo osobní auto s autobusem a vyžádala si 3 mrtvé a jednoho lehce zraněného. Krátce na to skončilo u Klapého na Litoměřicku osobní auto převrácené mimo silnici. Na místě bylo 5 zraněných, 2 těžce a letěly tam 2 vrtulníky. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme mu ní.
2: Pepa Černý
4: na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Blaník, je to přesně tak, za 3 minuty už bude 10. Dál si budeme hrát tak, jak jste zvyklí, to znamená hezky česky a budeme si taky trochu povídat třeba o tom, koho vyšleme na Oscary. Teď jsou tady ale Kabáti a Pohoda.

0: Mandraže, hledá se žena, to je jejich úplně první hit. Posloucháte Blaník a míříme do Hollywoodu. My už totiž víme, koho Česko vyšle do boje o filmového Oscara. Bude to dokumentární snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie. A tady je přímo její prezident Ivo Maté.
1: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili na jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je. A tím taky zřejmě upoutal kolegy akademiky a tím je inspiroval k tomu, aby právě tento film vybrali jako našeho kandidáta.
0: Tak snad to bude dobrá volba, držíme palce a očekáváme úspěch. A teď už od filmu zpátky k písničkám. Palo Habera, Láska, necestuj tým vlakom na Blaníku.

0: se ti zdá. Činasky a možná. Možná víte, že Činasky vyrazili po třech letech na turné, které právě probíhá. Zítra hrají v Olomouci na korunní pevnůstce, nebo minimálně u ní. Potom 28. Moravský Krumlov, 29. Třeboň, 4. září Příbram, 5. Kutná Hora, pak Děčín a nakonec Loděnice Troja v Praze 15. září. Vyražte na Činasky, protože té kapele to hraje jako nikdy. Za chvilku opět Radeček, všechno je v pořádku, anebo Eagles a Hotel California, to je absolutní klasika na Blaníku.
1: A k tomu spousta peněz do vaší peněženky.
2: To všechno je Slunce dál svítí.
1: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
2: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
1: Slunce dál svítí.
2: Každý všední den na Blaníku. Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
3: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
9: Dobrou noc.
8: Buonanotte.
9: Sladký spánek.
8: Sono dolce.
9: Matrace.
8: Maniflex.
9: Maniflex.
10: Magnifik.
8: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
11: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
12: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
13: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
10: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
16: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
17: 10 000 korun jen tak na ulici nenajdete.
18: A přesně v této hodnotě můžete u nás na Blaníku získat kompletní servisní kontrolu vaší solární elektrárny, včetně měření výkonu.
17: Přímo u vás se o to postarají profíci ze Solar Energy Service and Care.
19: Člena skupiny Centropol.
17: Vás to nebude stát ani korun.
18: Naopak, jako bonus dostanete ještě navíc rovné 3 000 korun.
17: Tak se přihlaste i vy přímo na stránkách radioblaník.cz.

0: Eagles a Hotel California na vlnách Blaníku. Absolutní klasika. Přátelé, léto se nám pomalu chýlí ke konci. Nejenom, že je to období dovolených a radovánek, ale také je to období, kdy malí a střední podnikatelé nejčastěji hlásí pojistné události, tedy od června do září. Potvrzuje nám to tisková mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
1: Léto je pro malé a střední podnikatele obdobím, kdy nám nejčastěji hlásí pojistné události. Nejvíce škod přitom vzniká při běžné obsluze nebo manipulaci s majetkem. Vliv mají i sezónní práce nebo četnost letních bouřek. Mnoho podnikatelů také stále podceňuje rizika a spoléhá na to, že se jim nic nestane. Naše statistiky zároveň ukazují, že muži častěji podnikají ve stavebnictví, řemeslech nebo autoservisech, zatímco ženy převládají v ubytovacích, kadeřnických a účetních službách.
0: No, sice řekne léto a dovolené, ale ve spoustě odvětví je to období, kdy je nejvíc práce a evidentně pojišťovny to mají podobně jako třeba my v rádiu, protože léto to je, řeknu vám to na rovinu, je to prostě fuška. Se podívejte na www.radioblaník.cz a taky na www.čpp.cz. Za chvilku Hana Zagorová nebo Václav Neckář. Je ráno, ano.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Taková relaxační, meditační Ariemus na vlnách Blaníku. A my si budeme dál hrát hlavně hezky česky. Zaspívá mistr.
1: Zvezdi na mě tupě zírá potres.
0: Taky Marek Ztracený, Démon Letné.
2: Tak proč si trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je...
0: A pak se budeme dívat s Petrem Habkou a Lucí Bílou.
3: Před sebou ještě všechno má, jestli to pro mě.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto, které už se bohužel chýlí ke konci. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a přesně za 7 minut bude 11 dopoledne.
4: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
7: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
8: To jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než Picař od vedle.
9: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
8: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes polojasno nebo skoro jasno, postupně oblačno, přechodně zataženo a přehánky či slabý déšť. Lokálně se mohou přehnat bouřky i velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty zamíří mezi 27 až 30 stupňů, na horách bude 24.
4: Jak bude?
11: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
10: Kamion zavřel dálnici u Kvítkovec. Podrobnosti zná Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Aktuálně je uzavřená dálnice D55 na trase z Hulína do Napajedel na 30. kilometru na exitu Otrokovice sever z důvodu porouchaného nákladního vozidla a rozlité nafty na vozovce na 32. kilometru.
10: Pozor dejte ve Zlíně na Havlíčkově nábřeží, kde osobní auto srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranné složky, projedete s opatrností a se sníženou rychlostí. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
4: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Meteorologové varují před bouřkami. Za školní pomůcky pro děti se rodiče připlatí. D1 čeká dopravní omezení. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Do Česka už dnes odpoledne dorazí silnější deště a také bouřky. Podle meteorologů můžou být ojediněle silné, hlavně v jihovýchodní polovině území. Doprovázet je podle nich budou nárazy větru o rychlosti kolem 70 km za hodinu a až 2 cm kroupy. Zítra by měla být situace ještě o něco dramatičtější. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde zase o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá na zhruba 7 tisíc, ale pokud půjde o dražší nebo ergonomické pomůcky, může to být až 10 tisíc korun. Co za růstem cen stojí, to už vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
3: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitu a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů. Ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
2: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci na místně příslušném úřadu práce. Část D1 uzavře po obě víkendové noci zátěžová zkouška mostu Šmejkalka. K omezení dojde obousměrně mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady z pátku na sobotu a také ze soboty na neděli. A to vždy mezi 8 večer a 8 ráno. Na most při zkoušce najde 8 plně naložených nákladních vozů. Každý bude vážit 32 tun. Jablonec nad Nisou omezí vjezd aut k základní škole Pasířská na Žižkově vrchu. Dojde k tomu už od podzimu v době od 7:30 do 8:00 ráno. Zakázáno to bude i parkování. Důvodem pro opatření je dlouhodobě komplikovaná dopravní situace v okolí školy. K podobným omezením dochází i v jiných městech. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
4: Pokračuje, Moni, moc krát děkujeme.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: A za 2 minuty už bude 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste u nás zvyklí. Taky přijde tak, jak jste zvyklí, Petr Slíva, protože nás nepřekvapil a objevil další zlaté české ručičky. Tak nám je za chvilku představí. No a v této hodině vás nalákám na jednu krásnou výstavu a taky se podíváme na to, jak můžete vyhrát 3 000 a ještě k tomu kontrolu soláru za 10 000. Tady u nás na Blaníku, respektive na našem webu. Já vám to všechno vysvětlím. Iveta Bartošová, Víš lásko, právě teď. Tak krásné čtvrteční dopoledne s Blaníkem.

0: Karel Gott, už je tady náš rádiový kasař Petr Slíva. Péťo, našel jsi, našel?
1: Našel.
0: Tak jdeme na to, no.
2: Jsme Blaník.
3: A hledáme zlaté české ručičky.
1: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Pavlem Víchem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: A já o vás vím, že vy jste praktik čínské medicíny, že jste jogový cvičitel první třídy a fyzioterapeut s dlouholetými zkušenostmi a hlubokým zájmem o holistický přístup ke zdraví. Řekl jsem to dobře takhle?
4: Ano, já bych řekl, že jo. Já jsem ještě předtím studoval stavárnu, takže jsem ještě předtím stavební inženýr, ale to asi jako k tomhle tématu trošku mimo.
1: A to je docela daleko právě od tohoto tématu. Jak se to stane, že se z člověka, který vystuduje urbanismus na ČVUT, najednou stane praktik čínské medicíny?
4: To se stane tak, že dlouhodobě neposloucháte ten svůj zájem a nějaký jako touhy rozvíjet se v nějakých jako alternativních, řekněme, směrech a prostě to neposloucháte, akorát, že to volání bylo tak silný, že prostě i potom prostě mě to převálcovalo a nebyla jiná možnost, no.
1: Já když se dívám na to vaše curriculum vitae, tak máte tam docela dost různých certifikátů, školení, zkoušek. Čím vším jste prošel?
4: To ještě jako procházím, je to, co se týče jenom ty čínské medicíny, tak to já vlastně studuju od roku 2014, myslím. A postupně jsem tady vyčerpal v Čechách všechny možnosti, co jsou, a studuju v zahraničí dál. Takže teď mě čeká dvouletý kurz v Anglii.
1: Ono, když se řekne tradiční čínská medicína, já osobně jako laik si představím okamžitě akupunkturu. Je to tak?
4: To je jedna z pěti, řekněme, dovedností, která se studuje. Je to akupunktura, jsou to byliny, dietetika, cvičení a ještě masáže, to jiná.
1: S jakým problémem k vám můžu přijít?
4: Můžete přijít úplně s čímkoliv. Původně ta medicína je preventivní, jo, takže jsou tam diagnostické metody, kdy vy už dlouho dopředu víte, že se na člověka chystá nějaký větší problém, se kterým se potom bude jako špatně pracovat.
1: Jak to funguje v praxi? Přijdu k vám s nějakým problémem, tak co mě čeká? Co se bude dít?
4: No tak přijdete, řeknete, co vás trápí, pak se vás vyptám ještě na spoustu jiných jako věcí, rozebereme ten váš problém z hora z dola, pak se budu ptát i na věci, které s tím zdánlivě absolutně nesouvisejí a koukám, jakou máte zabarvení na obličeji, kde jsou probarveny, jaký žilky na různých drahách nebo částech těla, vůbec jak se projevujete, jak mi to říkáte. Ne, co mi říkáte, ale jak mi to říkáte, nebo naopak, co mi neříkáte, nebo co zdůrazněte. Z jazyka poznáte spoustu věcí, vlastně na jazyku je tak vlastně zobrazení celé tělo a na tom podle toho, jaký tam je povlak, nebo jaký má tvar jazyka, jaký tam jsou různý praskliny, rýhy, jo, jaký je povlak tlustej, žlutej, bílej, šedivej, jestli je jednolitej nebo mapovitej. A potom samozřejmě taková ta nejvíc sofistikovaná diagnostika je z pulzu, která je vlastně taková ta nejvyšší možná.
1: Kdyby vás chtěl někdo požádat o pomoc, co má pro to udělat? Jak se k vám dostane?
4: Já nemám v současné době žádný stránky, mám jenom nějaký instagramový profil, takže mě kontaktovat takhle přes instagramový profil nebo na Facebooku třeba.
1: To znamená, že na Facebooku a na Instagramu figurujete pod svým jménem, nebo jak vás...
4: Ano, na Facebooku jsem Pavel Vích normálně.
1: Pavle, já vám teď poděkuju, popřeju vám teda hodně štěstí ve vaší práci, ať se vám daří v tom, co dělá.
4: Já vám děkuji.
1: A naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Tak to Péťa zase zvládnul. Petr Muk, Tančíš sama, to je první píseň po zlatých českých ručičkách s datem 28. 2026. Přátelé, posloucháte Blaník. Já vám přeju krásné dopoledne.

0: Marek Ztracený a minulost na Blaníku. A já vám chci připomenout jednu zásadní krásnou výstavu Koruny Karla IV. V Bílovci. Na tamním zámku, konkrétně v podzemí. To je unikátní výstava korunovačních klenotů z 5 zemí Evropy. A je to jedinečná šperkařská a zlatnická díla. Iluminované rukopisy a modely slavných staveb přímo v podzemí zámku v Bílovci. Pokud nevíte, kde je zámek Bílovec, tak to je jako jeho západně kousek od Ostravy. Je to krásný zámek a tahle výstava potrvá už jenom do 20. září. Tak to moc neodkládejte, přátelé, protože Koruny Karla IV. V Bílovci opravdu stojí za to. No a pokud nás poslouchá nějaká paní učitelka nebo dokonce paní ředitelka a už jste ve škole, už se připravujete na nový školní rok, tak taková školní exkurze právě na tuhle výstavu, to bych si uměl představit, že by se mohlo líbit malým i velkým. Za chvilku Petr Habka, Lucie Bílá a taky Ricky Epovery. Posloucháte Blaník.
1: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
2: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
5: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
6: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
7: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
6: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
8: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Vážení cestující, mimo řádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
11: Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol. Výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon. www.teamsport.cz.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
13: Migové.
12: Harley.
13: Single X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
14: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
13: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
17: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
18: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
19: Kdekoliv na světě.

0: Půlnoční hřích na vlnách Blaníku a teď...
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Tu pro vás nemám já energoporadnu, tu pro vás chystá Adélka Zahradničková každou středu. Ráno a potom večer ještě. To je v repríze, když to nestihnete ráno, tak večer si to můžete pustit ještě jednou na Blaníku. No a my se teď připomeneme včerejší kontrolu Lukáše Valenty, který vyjíždí kontrolovat solární elektrárny, nebo chcete-li fotovoltaické. My totiž na Blaníku hrajeme o kontrolu za 10 000 od Solar Energy Service and Care a k tomu ještě o 3 000 korun na ruku. A včera to dopadlo takhle. Lukáši?
2: I dnes jsme vyrazili za vámi, tentokrát do Brna za panem Petrem.
3: Tuhle fotovoltaiku mám od roku 2019, vzal se ten barák Pladirový, takže vůbec jsem neviděl, co s tím mám dělat. Když jsem rád, že proběhla ta servis, a jsem za to moc rád.
2: A nebyl jsem sám, byl se mnou Tomáš Hůzl ze společnosti Solar Energy Service and Care.
4: Jsme tady na speciální instalaci, která je na fasádě. Fasáda není zateplená, panely tam jsou nasázený ve sklonu. Je to instalace, která je zhruba 5 let stará. Na tu fasádu to je rovnou jako špatně nainstalovaný, protože ty konstrukce se svěšujou. Bez plošiny je neumějete. Pánovi jsme doporučili pak, že bude předělávat střechu, jakože bude, aby ty panely dal na jižní stranu, ano, nový panely si dal na západní stranu. Je to instalace, která je spíš atypická než běžná.
2: A pokud byste i vy chtěli zkontrolovat vaši fotovoltaiku, přihlaste se na našem webu na radioblaník.cz.
0: Lukáši, moc krát děkujeme. Já připomínám, že hrajeme do konce srpna a na našem webu radioblaník.cz je formulář, o kterém právě teď mluvil Lukáš. Pokud si říkáte, že hrát nemůžete, protože nemůžete vyhrát, jelikož nemáte solární ani fotovoltaickou elektrárnu, tak to není pravda. Vy vyhrát můžete. Vy, když vyhrajete, dostanete 3000 korun na ruku a tu profesionální kontrolu za 10 000 korun od Solar Energy Service and Care, tu věnujete někomu jinému, třeba svému příbuznému nebo kamarádovi, sousedovi, prostě komukoliv, kdo o to bude stát. A že o to je zájem, vám řeknu.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: No a další energoporadna opět příští středu. Přátelé, za chvilku Chris Norman a taky Divoký Bill a Čmelák.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Když nechci, nejdu do práce. Kéž by. A pozor! Česká hodinka už je na dohled, blíží se 12. Takže dorazí třeba Michal Tučný.
1: Medziman přijel právě z hor.
0: Potom budeme kouzlit. A zahraje zaspívá nám Argema. Mimochodem tuhle písničku naspíval s Argemou ve svém krátkém působení v téhle kapele Láďa Lisek. Tak Láďo, já tě zdravím, ahoj! A my si budeme dál hrát, ovšem s jednou malou změnou. Pouze hezky česky, celou českou hodinku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Stavebniny Janík.
4: Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
3: Stavebniny Janík.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou oblačná, přechodně i polojasná. Večer ale čekáme přibývání oblačnosti s přeháňkami a místy se objeví i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 24 až 28 stupňů. Na horách to bude okolo 19. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Blaník za volantem.
3: V Novém Jičíně v ulici k nemocnici bourala dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. Na dálnici D55 na 32. kilometru ve směru na Napajedla stojí nepojízdné nákladní auto. Hasiči odstraňují vyteklé provozní kapaliny na silnici. Místo je dočasně neprůjezdné. A ve Frýdku místku ve Frýdecké ulici na kruhovém objezdu u nájezdu na dálnici D48 havarovala dvě osobní auta a blokují jeden pruh. Počítejte tam se zdržením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Učitelům by opět mohly růst platy. Rezort zemědělství finančně pomůže rybníkářům. Moravské jeskyně nejsou na zápis do UNESCO připravené. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Ministr školství Plaga chce, aby platy učitelů se dostaly zpátky ke 130% průměrné mzdy. V nadcházejících letech by si přál růst učitelských platů o 6 až 7%. Stěžejní pro něj bude příslib, že v roce 2029 se naplní programové prohlášení vlády. To učitelům slibuje nástupní plat 50 a průměrný plat 75 tisíc korun. K neobvyklé nehodě došlo v Přerově. Traktor tu rameny hnojícího stroje zasáhl dva chodce a poničil semafor. Rameno se totiž při rozjezdu na křižovatce nečekaně rozložilo. Chodci skončili v nemocnici a semafor nehoda na několik hodin odstavila. Škoda je podle policie 320 tisíc korun. V Česku přibudou nové rybníky a ty stávající čeká obnova. Rybníkáři teď totiž mohou získat dotace na jejich výstavbu, rekonstrukci anebo odbahnění. Jak finanční podporu získat, přibližuje mluvčí rezortu zemědělství Vojtěch Bílý.
3: Žadatelé o dotace mohou své žádosti podávat prostřednictvím jednotného dotačního portálu provozovaného pod záštitou ministerstva financí. Výzva pro žádosti bude na portálu dostupná od 10 hodin 21. září až do 31. října nebo do vyčerpání alokace.
2: Podpořené rybníky mají kromě chovu ryb pomáhat taky zadržovat vodu v české krajině. Kateřinská a Punkevní jeskyně si na zápis na seznam UNESCO musí počkat. Podle bývalého šéfa HKO Moravský kras jeskyně spolu s propastí Macocha nedosahují hodnot světových krasových unikátů. Záměr zařadit tyto lokality mezi světové přírodní dědictví loni prosazovalo Ministerstvo životního prostředí. Tolik zprávy, teď jsou na řadě zase písničky a Pepa.
4: Je to tak, Eliško, moc děkujeme.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné skoro poledne, přátelé, za půl minutku už je to tady. Pokud máte připravené jídlo, tak dobrou chuť a já vám budu servírovat pouze a jen české písničky. Za malou chvilku také budeme přát, gratulovat a trošku vzpomínat a v této hodině také dorazí Iva Lecká, takže bude malé juchu, protože je čtvrtek, tak to je jasné, že? Helenka Vondráčková, Jirka Korn, každá trampota má svou mes, ta je pravdivá.

Pokud jste měli za to, že tuhle písničku zpívá Valdemar Matuška, tak to není pravda. To byl Karel Kopecký, přátelé, a Schody do nebe. Ovšem světově nejslavnější Schody do nebe naspíval muž, který má dnes narozeniny. Samozřejmě mluvím o skupině Led Zeppelin a jednom z největších hlasů vůbec hudebního světa, hudební historie, panu Robertu Plantovi. Robert Plant má dneska 78. narozeniny. Sám solově naspíval třeba písničku, kterou všichni známe od Petra Spáleného, jako Kdybych já byl kovářem. If I were a carpenter, you were a lady. Je to trošku jiné, protože If I were a carpenter není Kdybych já byl kovářem, ale Kdybych já byl tesařem. Takže tam se ten český text trošičku poupravil už v názvu. Přátelé, dneska má narozeniny taky zpěvačka Kristýna, to je 39 let, Slovenka, tak zdravíme na Slovensko. Všechno nejlepší. Pokud jsem nepopřál Robertu Plantovi, tak Roberte, já hluboko smekám a taky všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, ještě spoustu koncertů a písniček. No a chtěl bych také připomenout, že by dnes 85. narozeniny oslavil pan Julius Satinský. Bohužel už v roce 2012 opustil, obrovská ztráta pro celou československou kulturu. Byl to velký komik, velký herec. Je tady bez něj o něco smutněji. Ale narozeniny má dneska taky Radana Labajová, která je 46 let, to je zpěvačka ze skupiny Holky. Tak si je dáme. Letní ráno, všechno nejlepší, milá Radano.

0: čerstvý chleba
1: s jahodovou marmeládou
0: jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
2: Medicine man

0: Michal Tučný a Medicinman na vlnách Rádia Blaník. Nevím, jak vy, ale já, když byl kluk, tak jsem tam vždycky slyšel Medicinbal. To nebyl můj kamarád v hodinách tělocviku, vám řeknu. Medicinbal, to si všichni vzpomínáte, že to je ten speciální těžký míč, který slouží hlavně k posilování a tělocvikáři to milují. A navíc s medicinbalem se taky hraje takový speciální sport, který se jmenuje hooverball, jo, nebo hooverball, chcete-li. A ten vynalezl osobní lékař amerického prezidenta Herberta Hoovera ve 20. letech 20. století, protože lékař viděl, že pan prezident by potřeboval trošku se dostat do formy, tak vymyslel sport, kdy se tady ten medicinbal, který vážil 2 kg 700 gramů, házel přes síť ve výšce skoro 3 metrů a na druhé straně jste ho chytali a bodovalo se to jako tenis. No tak takovýhle sport skutečně existuje. A vynalezl ho teda medicinman. To je taková podobnost. Za chvilku Petra Černocká, Saxána a taky Mandraže, Šrouby a Matice.
1: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
2: Haj, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. ddbike.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
6: Stavebniny Janík.
7: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
8: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty 5 zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
9: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
10: Pozor, hlášení, vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlep po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
13: Migové.
12: Harley.
13: Single X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
14: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
16: Chcete krásnější prostor kolem sebe?
6: DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
13: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
15: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
16: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
15: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
16: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
15: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
16: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
15: Jo. A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
16: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
17: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
18: Ve vlaku či autobusu,
19: v čekárně u lékaře,
18: anebo na procházce v lese.
19: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
18: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online
19: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Já vždycky říkám, to je ale hezká písnička.
1: Slunce dál svítí.
0: Ivuško, viď?
2: Já mám rád, že jsem u toho, protože tady se bude rozdávat.
0: Myslíš jo?
2: No já myslím, že jo.
0: No záleží, jestli bude vědět ten, kdo je na lince číslo jedna. Otázka je, kdo pak to je. Tak to pojďme zjistit. Tak, linka číslo jedna zvedám teď. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jana Hrodková.
0: Jana. Jana.
3: Ano, slyšela jste písničku, ano.
0: Slyšela jste písničku a jste Jana odkud, z Lán?
3: Odkud?
0: Ještě jednou? Já vás... No.
2: Hele, to je tutu a tatu.
0: No.
2: No, ale helejte. Slyšíme, slyšíme špatně, ale slyšíme, nebojte, držte linku, jo, držte linku.
3: Ano, držím.
0: Jano, prosím vás, víte, co teď přijde?
3: Ano, ukázka.
0: Ukázka, tak, a jste tak připravená?
3: No, snad jo.
0: Tak jo, no, doufám, že máte signál, protože jinak uslyšíte jenom... uvidíme, poslouchejte pozorně, prosím vás. Posloucháte, Jano?
3: Ano.

0: slunce dá. No tak no, kdo tak. Pak to je, Jano?
1: No, já si myslím, že to zpívá jelen.
0: Zpívá to jelen? Myslíte, že jelen může zpívat?
1: No může, no, ale skupina je ještě lepší.
0: Jo, vy myslíte skupina jelen. No a jak se jmenuje ten zpěvák?
2: No a teď bude
1: ten
2: trápení.
1: Ten se jmenuje Jindra Polák.
2: Hezky. Jindra,
0: jo, tak to je dobrý.
3: To, to je dobrý.
0: To byl
2: teda. No, ale vidíš to, ty si vidíš to, no. Hele, nikdy nepodceňuj ženu.
0: No, já nepodceňuji, ale zas na druhou stranu už někdo řekne, že to zpívá jelen, to je zvláštní.
1: Jelen, no.
0: Jano, bohužel, je mi líto, je to bohužel jenom 5 000 korun, mohlo to být víc, kdyby někdo nevěděl. To je skvělé.
2: Ne, je to super. Přesně tak. Tak si za to kupte něco hezkýho nebo dobrýho, anebo třeba někomu udělejte radost.
1: Ano, děkuji moc.
0: Tak jo, Jani, zůstaňte mi prosím vás na telefonu. Ano, nemáte vůbec ano. Za co. Zůstaňte na telefonu, ať vím, kam vám poslat ty prachy, jo?
1: Ano.
0: Tak jo, mějte se, nashledanou.
1: Děkuji moc.
2: Jsi neslyšel nikdy zpívat jelen, jo? Už troubějí, no, bo, ty to neznáš, už troubějí.
0: Jelen by to zpíval
2: na
0: takhle.
2: Na horách jeleni.
0: Jelen by to zpíval takhle.
4: Slunce dál svítí. Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No tak, dělání Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svirák a dělání tady za mikrofonem a za tím pultem složitým, který připomíná raketoplán, bude obstarávat báječná, fantastická dáma, která
2: no,
0: si
2: ještě
0: užívá den malého juchu Ivalecka. Mějte se krásně.
4: 2 roky prázdnin vám slíbit nemůžeme.
5: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
4: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
5: Do 5-hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s All Inclusive.
4: Za 3 české, za sluníčkem.
5: Už tento víkend
4: u nás na Blaníku.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
7: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
8: A?
7: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
8: nepřežijí.
7: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
10: Radíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: elitedate.cz.
15: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
18: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Co je mezi námi lásko? Tak tuhle otázku mi prosím pěkně položil před chvílí Pepa. Chápete to? No tak odpověď je jasná. Rozčiluješ mě, Pepo. Vytáčíš mě. To je hrůza. No. Ale zase na druhou stranu Pepa má pravdu v tom, že jak mě jako neustále popichuje, tak člověk je víc ve střehu, že jo? A víc tak jako v pozoru. No, tady žádnej Alzheimer nehrozí u mě, to vám teda říkám. Brontosauři a Valčíček, ty se dáme za chvíli.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát, a ti každý...
0: Taky Evu Farnou.

0: Karel Gott je, na to se těším. A těším se na následující 3 hodiny, které budou trávit společně s vámi. Za 7 minut bude 13 hodin. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sběrnabeneš.cz.
1: Radio Blaník, počasí. Radio.
7: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno. Přechodně bude i polojasno. Večer ale čekáme přibývání oblačnosti s přeháňkami a místy se objeví i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 24 až 28 stupňů. Na horách to bude okolo 19. Tolik počasí, pojďme na silnice.
8: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Blaník za volantem.
7: Na Opavsku ve Vítkově v Opavské ulici u Penny Marketu se srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. V Nové Míčině v ulici k nemocnici bourala 2 osobní auta. Dejte tam pozor. A na dálnici D55 na 32. kilometru ve směru na Napajedla stojí nepojízdné nákladní auto. Hasiči odstraňují vyteklé provozní kapaliny ze silnice. Místo je dočasně neprůjezdné. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme šťastnou cestu.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Rodiče se připravují na začátek školního roku. Zemědělství očekává jednu z nejhorších sklizní. V Německu řádila tornáda. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Začátek školního roku dává rodičům pořádně zabrat. Kromě vyšších výdajů musí skloubit práci, domácnost i školní povinnosti dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Plaxi. Pokračuje její ředitelka Martina Machová.
11: Více než polovina rodičů během prvních školních týdnů dokončuje pracovní nebo domácí povinnosti až poté, co děti usnou. Právě proto dává podle mě smysl, když zaměstnavatelé v tomto období dokážou rodičům nabídnout určitou míru flexibility.
10: Často pomůže možnost upravit si pracovní dobu, pracovat z domova, anebo si během dne zařídit neodkladnou rodinnou záležitost. Sklizeň letos bude nejhorší za posledních 15 let. Zemědělství podle šéfa agrární komory Doležala přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Za poklesem sklizně stojí podle farmářů počasí. Hlavně sucho a letní vedra a negativně zapůsobily i jarní mrazy. A nižší tržby budou podle Doležala i v živočišné výrobě. Hygienici v Plumlovské přehradě zakázali koupání. Kvalita vody se od posledního měření výrazně zhoršila a lidem hrozí akutní zdravotní potíže. Na vině jsou synice, které mohou způsobovat alergické reakce. U lidí se mohou objevovat kožní vyrážky, zarudlé oči nebo rýma. Některé druhy synic ale mohou produkovat i toxiny, které způsobují střevní a žaludeční potíže. Silné bouřky včera nepřešly jen Českem. Na to kolí Wetzlaru v německé spolkové zemi Hesensko se přehnalo tornádo. S odkazem na německé meteorology o tom informovala agentura DPA. Živel poničil asi 60 domů. Další tornádo zasáhlo i městečko Fürstenwalde, které leží asi 80 kilometrů od Berlína. Tolik zprávy, teď je připravená Iva.
1: Iva Lecká
8: na rádiu Blaník.
0: Ano, připravená strávit s vámi následující 3 hodiny. 13. hodina tu bude za minutu. Já vám přeji krásný dobrý den, přátelé. Startujeme odpolední vysílání. A hned na úvod se vypravíme do Brna na veletrh Styl a Cabo. Za chvilku tedy přidám podrobnosti. Teď už ale Brontosauři a Valčíček.

0: Tak to byly Eláni a klasika Na Blaníku, 7 minut po 13. hodině. Tak zatímco v Českých Budějovicích nám dnes začíná Země živitelka, tak v Brně se zaměří na módu. Veletrhy módy a obuvy, styl a kabo začnou v brněnském výstavišti nebo na brněnském výstavišti už zítra. A jakou představí novinku, tak to nám poví sám ředitel přehlídky Martin Škarka.
1: Novinkou toho aktuálního ročníku, té aktuální edice, tak je soutěž pro profesionály, Professional Top Steel Designer. Bude soutěžit 6 finalistů, kteří budou mít v pátek v 11 hodin soutěžní přehlídku a potom v rámci pátečního gala večera pro vystavovatele bude vyhlášen Professional Top Steel Designer.
0: No a já ještě dodám, že v Brně se asi tak trošku inspirovali Rádiem Blaník, protože hlavním tématem veletrhu je heslo Hezky česky. Tak zdravíme do Brna, no a teď už zpátky k českým písničkám, i když než na ně dojde, tak si dáme taky jednu zahraniční. Enrique Iglesias právě teď a my jsme Blaník. Dobré odpoledne.

0: Přátelé, posloucháte Rádio Blaník. Krásné odpoledne vám přeju. Teď jsem tady narazila na zajímavý článek o dámě, která ordinovala až do 84 let a do arizonské síně slávy ženy uvedli v 96. Patřila vlastně mezi první, kdo běžně kombinovali klasickou medicínu s akupunkturou. Gladys Medgeryová ve 102 letech sepsala 6 životních zásad pro dobrý život. No a já jsem si říkala, že by bylo fajn si těch 6 zásad přečíst. Tak poslouchejte. Jste tady z nějakého důvodu. Najděte si to, co vás těší, co vás posouvá. Najděte smysl vašeho bytí a zatím si jděte. Všechno se musí hýbat. Když se člověk cítí zaseknutý, má se podle ní znovu dát do pohybu, ať duchovně, psychicky nebo tělesně. A hledat to světlo, ne se v té tíze zastavit. Další bod. Nikdy nejste doopravdy sami. Vždycky máte někoho, kdo vám pomůže a to je velká pravda. Všechno je váš učitel. I bolestivé zážitky a nezdary v sobě nesou poučení. Rozdávejte svou energii velkoryse. Čím víc jí člověk dává do věcí a do lidí, na kterých mu opravdu záleží, tak tím víc se mu vrací zpátky v podobě chuti do dalšího dne. A poslední bod, a ten nepotřebuje komentář. Láska je nejsilnější lék úplně na všechno. To jsou krásné věci, že jo? No tak jo, tak se tím pojďme řídit.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Týden se s týdnem sešel a zítra je tady zase pátek. A my jej odstartujeme už v Dobrém ránu na Blaníku. A mezi 8 a 9 nás opět čeká šťastná hodinka se speciálním výběrem dobronáladových písniček. A odměním taky některou z vašich dobrých zpráv. Tentokrát bohužel bez Adélky, která se loučí se svobodou, ale v pondělí bude zpátky. Takže zítra ráno v 6, Petr Slíva, Radio Blaník.
1: Radio Blaník.
3: Pohodové ráno.
1: Na okno nebo na auto?
3: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
3: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
3: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
6: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
7: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
10: Stavebniny Janík. Chystáte rekonstrukci školy, školky či jiného zařízení? Mimořádné prázdninové ceny obkladů, dlažeb, sanity, podlah, malířských a čistících potřeb.
11: Stavebniny Janík.
10: S námi to zvládnete.
12: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz.
15: Starnet internet.
16: To
15: jsi slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než Picař od vedle?
16: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
15: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
17: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
18: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
19: Mirá.
18: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
19: Migové.
18: Harley.
19: Single X.
18: Tomáš Klus.
19: Jdeme na Hrady.
18: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
20: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
18: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
21: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
22: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
23: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
24: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
25: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.

0: I když to někdy není úplně skvělý, i tak to za to stojí, zpívali opět Radeček a Eli na Blaníku. 7 minut po 1:30. Pohodové odpoledne. No jo, prázdniny jdou do finále, co? Tak si je pojďte prodloužit.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Pojďte si prodloužit prázdniny a nemusí vás to stát ani korunu. Poleďte s námi za tři české za sluníčkem do sluné Albánie, jo? Albánie, tam je krásně. Máme pro vás letecký zájezd pro 2 osoby na 8 dní s all inclusive do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort & Spa. Zkuste už tuto sobotu a neděli poslouchat Blaník a najít v našem vysílání hned po sobě 3 různé písničky od stejného interpreta. Zazní bez jakéhokoliv přerušení, to je malá nápověda. A jakmile dozní 3. z nich, všeho nechte a volejte do studia na 800 109 109. No a kdo bude první? No tak ten bude mít velké štěstí, protože vyhraje a poletí za 3 české za sluníčkem do Albánie. Tak co, zkusíte to? No já myslím, že za to to stojí. I tak to za to stojí, jak zpívali před chvilkou Pěta Radeček. Tak už tuto sobotu a neděli u nás na Blaníku.
2: 2 roky prázdnin vám slíbit nemůžeme.
1: Ale ty letošní si s námi můžete klidně prodloužit.
2: Poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
1: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort & Spa s all inclusive.
2: Za 3 české za sluníčkem.
1: Už zítra se dozvíte víc.
2: U nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na

0: i mnohem víc.
1: Tolik peněz si nevydělá ani špičkový manažer velké firmy.
0: Vy můžete. Poslouchejte prázdninový Blaňák a dozvíte se jak.
1: Slunce dál svítí.
0: Sluníčkové léto na Blaníku.
2: Radíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Na televizi Seznam si dnes udělejte čas na českou tragikomedii režiséra Miroslava Krobota. Sleduje osudy obyvatel malé vesnice na Jesenicku, kde se všichni navzájem znají a každý si nese své vlastní trápení. Díra u Hanušovic začíná už dnes 10 minut po 20. hodině na televizi Seznam.

0: Seniorita, Juanita a Iveta Bartošová na Blaníku. A 14. hodina už je před námi. Za chvilku se podíváme na počasí, tak jak nám to jezdí na silnicích, a řekneme si, co je nového. No a potom další písničky. Andělé a Vanastovy věci, anebo Olympici. Dej mi víc své lásky. A taky Marek Ztracený a Moje milá. Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní. Prostě na pohodu, hezky česky, to je Blaník. Za 7 minut bude 14 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: tu, my, Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
3: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
6: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
7: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude většinou oblačná, přechodně i polojasná. Večer ale čekáme přibývání oblačnosti s přeháňkami. Místy se objeví také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 24 až 28 stupňů. Na horách to bude okolo 19. O počasí všechno. Na řadě jsou dopravní informace.
6: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
6: Blaník za volantem.
7: V Ostravě v Horymírově ulici u křižovatky s ulicí u Hrubku havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. A na Opavsku ve Vítkově v Opavské ulici u Penny Marketu havarovalo osobní auto s dodávkou, počítejte tam také s omezením. A v Novém Jičíně v ulici k nemocnici bourala dvě osobní auta, projíždějte tam velmi opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Meteorologové varují před dalšími bouřkami. Miloše Zemana stále láká prezidentské křeslo. Oštěpařka Špotáková vylepšila veteránský rekord. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Česko se ženou další bouřky. Republiku zítra odpoledne a v noci na sobotu. Doprovázet je mohou kroupy a nárazový vítr. Foukat může až 90. Meteorologové proto vydali výstrahu. Platí od pátečních 4 odpoledne pro pás od jižních Čech přes středočeský kraj Vysočinu až po Pardubický, Královéhradecký a část Libereckého kraje. Ex-prezident Miloš Zeman si stále pohrává s myšlenkou na kandidaturu v prezidentských volbách. Uvedl to v rozhovoru pro iDnes.cz. Bývalá hlava státu ale zároveň přiznala, že si je vědoma limitu svého věku. Současného prezidenta Pavla Zemanovy ambice nepřekvapily. Vnímá to jako projev dobrého zdraví. Po dlouhých 7 letech se v Zoo Praha narodilo mládě lachtana jihoafrického. Sameček, který je pravnukem slavného Gastona, přišel na svět začátkem června a jeho matka Daisy se o něj od prvních dnů vzorně stará. Nový přírůstek nám blíže představí mluvčí zoo Filip Mašek.
3: Krásně prospívá, narodil se, měl asi 4,5 kg, teď už svou hmotnost strojnásobil, váží 14 kg. Mládě je teď plně odkázáno na péči matky, ještě zhruba rok bude kojeno a potom teprve přejde na stravu dospělých, kterou tady v Zoo Praha tvoří mořské ryby nebo olihně.
2: Mládě dostalo jméno Jabulani, což v jihoafrické zuluštině znamená přinášet radost. Dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková se po roce vrátila k oštěpu. Na velké ceně Kolína hodila 54,29 metrů a obsadila 3. místo. Svým výkonem v 45 letech vylepšila světový rekord v této věkové kategorii. Ve veteránkách patří Špotákové i historické maximum v kategorii nad 40 let. To vytvořila před 5 lety v Monaku, kde přehodila 63 metrů. Tolik zprávy a teď už se na vás těší Iva.
1: Valecká na rádiu Blaník.
4: My pokračujeme dál. Další téma, které nás čeká, se týká nedávného ničivého požáru ve Zlíně. Ten postihl velmi vážně obuvnickou firmu Vasky a my chceme psát nový příběh. Podpořit tyhle šikovné lidi a dát vědět, že firma i přes tuhle katastrofu jede dál. Na místo vyrazil náš krajánek Vlastasuk, za chvilku se nám ozve živě přímo z místa. Já vás taky společně se Sárou Dvořákovou pozvu na Hradozámeckou noc a taky vyrazíme do lesa. Ať se vám to líbí nebo ne, ale tohle se vám líbit bude, to vám garantuju. Tak jdeme na to, za minutu 14 hodin a startujeme. Hezky, česky.

0: Tak to byl tým a písnička Čo s tým. Náš krajánek je právě teď ve Zlínském kraji, přímo ve Zlíně, a tam se taky ptali po ničivém požáru, co s tým.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: Tak Vlasta Suk je náš dnešní prázdninový krajánek. Vlastiku, já tě zdravím, tak povídej, co máš na srdci.
3: Ahoj, dobré odpoledne, tak já tě zdravím aktuálně ze Zlína. Mou první zastávkou je obuvnická firma Vasky. Určitě všichni víte, co se stalo, tak my je chceme podpořit touto cestou. Mám tu taky majitele, pana ředitele Václava Staňka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Připomeňte na úvod posluchačům, co se vlastně stalo.
4: Tak před pár týdny bohužel se stala obrovská katastrofa, a to, že nám vlastně zhořel celý sklad, a to konkrétně v budově 34, která bohužel zhořela nakonec téměř celá.
3: Jak jste ale zmínili už několikrát, jsem koukal na webu, nikomu z lidí se nic nestalo, což je dobrá zpráva. A tak je dobrá zpráva, že vaše výroba jede dál.
4: Je to tak, to, čím jsme se ukladňovali ve finále celou dobu, bylo právě to, přijde mi to až neuvěřitelné, že se nikomu nic nestalo a že se naši kolegové ze skladu zachovali co nejlépe, i hned všechno nahlásili a primárně evakuovali budovu. To, co jste zmínil, je pravda. V rámci toho tak byl zasažen primárně náš centrální sklad, kde byly téměř všechny naše boty a také kanceláře, které byly o patro jinde. Nicméně naše výroby, které využíváme na to, aby jsme vyráběli naše kvalitní české boty, tak jsou na jiných místech. Díky tomu stále můžeme vyrábět. Samozřejmě přišli jsme o skoro 70 tisíc párů bot, což nás velice zasáhlo. Jediné boty, které nám zůstaly, tak jsou na našich prodejnách, a proto se snažíme zvyšovat maximálně kapacity, aby jsme zkrátka dobře pro naše zákazníky měli co nejvíce zboží.
3: Kde si tedy vaše boty mohou posluchači koupit? Jaké máte pobočky?
4: Tak kromě našeho webu, kde už opravdu jsou i naskladněné některé boty z výroben, což mi dělá obrovskou radost, tak máme 10 prodejen po republice, v Praze 3 prodejny, zároveň v Olomouci, v Plzni, ve Zlíně, v Ostravě, v Brně, Hradec Králové, a nejsem si jistý, jestli jsem něco nezapomněl, ale zkrátka dobře po celé České republice. Jsem nesmírně vděčný za náš tým, protože opravdu v těchto těžkých chvílích jsme se semknuli a všichni makáme na 100%, a hlavně jsem vděčný za naše zákazníky, protože spoustu skvělých lidí, našich zákazníků nás podpořilo, ať už koupí poukazu na boty, které si můžou vybrat třeba později v tomhle roce, anebo právě nákupem zboží na našich prodejnách.
3: Tak pane Staňku, já vám děkuju. Přeju vám hodně štěstí, ať se to brzy vyřeší, ať se výroba a všechno vrátí do normálu, ať se zákazníci zase jenom hrnou, ať mají radost z vaší práce, a mějte se krásně, ať se daří. Naschledanou.
4: Naschledanou, děkujeme moc za podporu.
0: Jo, na Blaníku my podporujeme rádi. Taky držím pěstě a věřím, že budoucnost bude veselá. Optimistická, tak. Krajánek tedy ze Zlína, další reportáž nás čeká krátce po 17. hodině.
2: Užijte si léto v přímém přenosu.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už si dáme něco rytmického. Můžete tančit, můžete skákat, jsou tu Laskeča.

0: Sheeran a Perfect, neboli perfektní, neboli skvělé. Jo, to je Blaník. Za 5 minut půl třetí. Přátelé, kdy jste naposledy byli v lese? To, že příroda nám dělá dobře, to je fakt. A já tu pro vás teď mám pár zajímavých čísel. Vědci sečetli 20 pokusů na 732 lidech a spočítali, kolik klesá, nebo o kolik klesá krevní tlak při pohybu v lese. Jo? V průměru o 3 body na tlakoměru a u lidí se zvýšeným tlakem dokonce o více než 6. A jiné rozbory ukazují, že v lese klesá i kortizol, tedy hormon, který tělo vyplavuje ve stresu. A pak, že jo, máme takový ty pneumatičky pěkný, takový ty hezky tady. No, takže jen to bude možné, prostě vyražte do lesa. Zbavit se stresu, nabít se pozitivní energií, fakt ji potřebujeme, svět se zbláznil, je potřeba udržet si pohodu. Za chviličku dobrá zpráva.
1: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhaus Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Verdatex Group, výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group, platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
5: Dobrou noc.
4: Buonanotte.
5: Sladký spánek.
4: Sono dolce.
5: Matrace.
4: Maniflex.
5: Maniflex. Magnifik.
4: Užijte si fantastico spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaný studii spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
6: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
7: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.

0: správné trávení během celého léta.
1: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
0: McDonald's vás zve na hippodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem.
5: Dan Landa.
6: Mirá.
5: Rybičky. Hrady.cz.

0: bkvateliér.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ty nejoblíbenější, které znáte.
3: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
2: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
3: Ráno od 5 do 6.
2: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
3: Hezky česky na Blaníku.
2: Ráno.

0: Za 5 minut bude 3:45. Krásné odpoledne ze studia Rádia Blaník. Tohle byl Mike Oldfield a Maggie Reilly. To France. A teď jdeme na dobrou zprávu.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: No a máme tu samozřejmě Sáru Dvořákovou, tak já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi, děkuju a zdravím všechny posluchače. Hrady a zámky sice mají přes den své kouzlo, ale posetmění stojí opravdu za to. Historické interiéry osvětlené svíčkami, prázdná nádvoří a příběhy z minulosti. Právě takový zážitek nabídne už tuto sobotu tradiční hradozámecká noc. Do akce se po celém Česku zapojí desítky hradů, zámků a dalších památek, které zůstanou otevřené i po setmění. Návštěvníci si budou moci vybrat z opravdu různorodého programu. Třeba na zámku Litomyšl se vydají po stopách zámeckého divadla a čekají je také historické tance. Na Švihově zase noční prohlídky doplní sokolnictví. A kdo má raději klidnější večer, může si památky projít vlastním tempem bez průvodce. Více už mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
3: Centrem letošní hradozámecké noci bude státní hrad a zámek Horšovský Týn. Jeden z hlavních objektů letošního ročníku projektu Národního památkového ústavu po stopách šlechtických rodů Šlechta na cestách. Ochutnáte Japonsko všemi smysly a zažijete atmosféru země vycházejícího slunce. Čekají vás prohlídky, expozice o japonské hraběnce Mitsuko, samurajské souboje, umění kaligrafie, poskládáte si origami, vyzkoušíte tradiční oděvy a poslechnete si japonské bubnování.
2: A ať už zavítáte na kteroukoliv z nabízených 141 památek, určitě zažijete výjimečně krásnou noc.
0: No, tak to každopádně. Možná uvidíte i nějaký strašidlo, že?
2: Nebo bílou paní.
0: Nebo třeba, bílou no. paní, no jasně. No, tak zní to lákavě, čili tuto sobotu hradozámecká noc. Určitě toho využijte. Saro, moc děkujeme.
2: Děkuju a já se těším zítra na oblíbený den.
0: Ano, ano, den velkého juchu. Tak ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvíli plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
15: Ještě pár dní
9: a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: Hity celé léto.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: To byly Činasky a Potkal jsem tě po letech. Na Blaníku vám dál budeme hrát hlavně hezky česky, za chvilku Hanička Zagorová. Taky zaspívá Lucie Bílá.
1: Každá bouře, co se přežene.
0: A zahrajeme si i skupinu Kryštof. Za 6 minut bude 15 hodin, za chvilku budeme pokračovat, mezi tím servis v podobě počasí, dopravy a dalších zpráv. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
4: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
5: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou oblačno, přechodně i polojasno. Večer pak čekáme přibývání oblačnosti s přeháňkami. Místy se mohou objevit i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 24 až 28 stupňů. Na horách to bude okolo 19 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli už doprava.
8: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
2: Blaník za volantem.
7: V Ostravě v Horymírově ulici u křižovatky s ulicí u Hrubků se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. A na Opavsku ve Vítkově v Opavské ulici u Penny Marketu se srazilo osobní auto s dodávkou, dejte tam také pozor. A v Novém Jičíně v ulici k nemocnici bourala dvě osobní auta, projíždějte velmi opatrně i tady. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy s Eliškou.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
9: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Výdaje na obranu se podle Pavla zvýší. Nemocnicím chybí dárci krve. Prázdninové akce se začátkem školy nekončí. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na obranu by příští rok mělo Česko dát o něco víc než 2% HDP. Pokud ne, tak bude vzhledem k závazkům přijatým v Hágu vznikat deficit v obranných výdajích na další roky. Uvedl to prezident Petr Pavel. Ministr obrany Zuna včera oznámil, že obrana plánuje na příští rok výdaje ve výši 2% HDP. U Počtátu na Přerovsku spadla větrná elektrárna. 30-metrový větrník se zřítil do pole. Na místě jsou hasiči a okolnosti incidentu prověřují policisté. Příčina pádu zatím není podle starosty Počtátu známá. Na sítích uvedl, že nechce předbíhat výsledky odborného šetření. Jde ale o první takovou havárii ve větrníku v Česku. Nikomu se při ní nic nestalo. Dárců krve je málo. Kritický nedostatek má například fakultní nemocnice v Ostravě. A to i přesto, že ministerstvo zdravotnictví minulý týden veřejnost vyzvalo, aby šla krev darovat. Aktuálně stále chybí všechny krevní skupiny. Prázdniny ještě nekončí a po celém Česku je stále kam vyrazit. Třeba v Malovicích začne v pátek rodinný festival na Švestkovém dvoře. Další akce s návratem dětí do školních lavic taky nekončí. Pokračuje mluvčí Jihočeské centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
11: V září se můžete těšit například na rodinné sportovní hry v Prachaticích, Soběslavské slavnosti, festival ve Vimperku nebo historickou slavnost Táborská setkání plnou kostýmů, hudby a představení. A pokud se nechcete řídit kalendářem, jižní Čechy mají pro rodiny spoustu dalších možností.
10: A to je třeba stezka korunami stromů Lipno, lanová centra, pohádková kovárna na Písecku anebo některá z jeho českých zoo. Tolik zprávy a za mikrofonem je zase Iva.
2: Iva Lecká
12: na rádiu Blaník.
0: Přátelé, to s tím nedostatkem krve, to je fakt průšvih, to je ten velký průšvih. Přátelé, pokud můžete a dovoluje vám to zdravotní stav, jděte darovat krev. Nikdy nevíte, a tím nechci nic přivolávat, kdy to sami budete potřebovat a teď si vemte, že by nebylo kde brát. Tak moc prosím, pokud můžete, jděte darovat krev. Za chviličku se vydáme na další městskou procházku, tentokrát nás Mirek Táborský provede Moravskou Třebovou a naše kroky nepovedou jenom na zámek. Teď ale Hanka Zagorová, dobrý den.

0: Petr Naďa, jsme svoji 10 minut po 15. hodině. Čas vyrazit na cestu. Mirek Táborský nás bere na procházky městské a dneska se vypravíme do Moravské Třebové.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes bych vás rád pozval na procházku Moravskou Třebovou. A možná budete překvapeni, čím vším se může pochlubit. V říjnu uplynulého roku byl zámek v Moravské Třebové vyhlášen národní kulturní památkou. Bylo to další významné ocenění, kterého se město roku 2025 dočkalo. Předtím už v dubnu získala Moravská Třebová cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových rezervací a do třetice získalo město i titul Historické město roku 2024, udělovaný Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Městská památková rezervace Moravská Třebová má rozlohu 17,5 hektaru a nachází se v ní 184 nemovitých kulturních památek. Zámek, který patří k našim nejvýznamnějším renesančním památkám, získala Moravská Třebová od státu po roce 1989 a byl ve špatném stavu. V roce 2024 byla dokončena jeho postupná obnova, která trvala 28 let. Zámek původně vznikl na místě gotického hradu ze 13. století. O přestavbu v renesančním stylu se postaral koncem 15. století rod pánů z Boskovic. V 17. století dostal současný půdorys tří křídel. Hlavní brána do nádvoří je nejstarší dochovanou renesanční stavbou svého druhu ve střední Evropě. Historickým a také současným centrem města je náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Vévodí mu budova radnice uprostřed jižní strany. V původně gotické budově z roku 1523 sídlí městský úřad. S radnicí sousedí několik památkově chráněných měšťanských renesančních domů. Ty mají takzvané Maashausy, což jsou velké přízemní prostory v přední části, kde byly obchody nebo dílny řemeslníků. Název Maashaus však prozrazuje původní účel této části domu. Maas je totiž historický název pro pivo, které se tam nejen vařilo, ale i konzumovalo. No a já se ještě jednou do Moravské Třebové vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Blaníku.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Krištofa Lolita na Blaníku. Počasí nás zase pozlobí. Na Česku se ženou další bouřky. Nejvíc budou řádit zítra odpoledne a v noci na sobotu. Doprovázet je můžou kroupy a taky nárazový vítr. Foukat může až 90. Meteorologové proto vydali výstrahu. Platit má od pátečních 4 hodin odpoledne pro pás od jižních Čech přes Středočeský kraj, Vysočinu až po Pardubický, Královéhradecký a část Libereckého kraje. Tak raději počítejte s tím, že problém hrozí. Ukliďte si vše ze zahrad i teras a zabezpečte si věci a auta. Za chvilku na Blaníku Tereza Kendlová nebo Michal David.
1: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
3: Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.
4: Vítejte u lekce italsky snadno a rychle. Dnes na téma spání.
5: Dobrou noc.
4: Buonanotte.
5: Sladký spánek.
4: Sono dolce.
5: Matrace.
4: Maniflex.
5: Maniflex.
6: Magnifik.
4: Užijte si fantastiko spánek s italskými matracemi Maniflex. Exkluzivně ve specializovaných studiích spánku Vyspimesse.cz. V Ostravě, Opavě, Frýdku, Místku, Třinci a na www.vyspimesse.cz.
7: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
8: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
9: Chcete vidět vzácné korunovační klenoty pěti zemí a neprojet přitom půlku Evropy? Navštivte unikátní výstavu Koruny Karla IV. Na zámku v Bílovci. Prozkoumejte tajemné podzemí zámku a zažijte dobu Karla IV. Na vlastní kůži. Výstava Koruny Karla IV. Je na zámku v Bílovci od 20. června do 20. září. Více na www.korunykarla4.cz.
10: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
11: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
12: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
13: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
14: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol, velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Team Sport Havířov, obchodní dům Permon, www.teamsport.cz.
6: Jdeme na Hrady.
15: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
16: Mirá.
15: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
16: Migové.
15: Harley.
16: Single X.
15: Tomáš Klus.
16: Jdeme na Hrady.
15: 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
17: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
15: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
18: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
19: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
20: Ve vlaku či autobusu.
21: V čekárně u lékaře.
20: A nebo na procházce v lese.
21: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
20: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
21: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Život je náš, zpíval Michal David na Blaníku. No a je to tady, přátelé. V Českých Budějovicích začíná právě dneska 52. ročník největšího agrosalonu v republice, Zeměživitelka. A podle primátorky Budějovic Dagmar Škodové-Parmové je to každoročně největší letní událost celého regionu.
1: Pro nás je vždycky Zeměživitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na Živitelce, je čím dál tím více.
0: A to je dobře. Já ještě dodám, že pod titulem letošní Zeměživitelky je inovace v každém poli. Tak zdravíme do Budějovic, věřím, že to pro návštěvníky bude skvěle strávený čas a hlavně, že získáte spoustu inspirace. No a já se loučím, přátelé, za chvilku kolega Martin Ledinský a my se uslyšíme zítra a pořádně si juchnem, protože bude den velkého juchu. Tak se mějte, bájo, ahoj.
2: Za tři české za sluníčkem.
3: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi a cestovní kanceláří Blue Style do Albánie.
2: Do 5hvězdičkového hotelu Diama Resort and Spa s all inclusive.
3: Za tři české za sluníčkem.
2: Už tento víkend u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Čeká vás výběr za super last minute ceny. Rezervujte včas na bluestyle.cz.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Bila klubu od 2 kusů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
8: A?
7: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
8: nepřežijí.
7: Naštěstí Baumax má řešení.
8: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pohodové České rádio.

0: Bon Jovi na Blaníku, pěkné odpoledne, teď už vás zdraví a hezký čtvrtek přeje Martin Ledinský. Za chvíli další zprávy a v příští hodině třeba Karel Gott s Marcelou Holanovou. Těšte se taky na Lucii Vondráčkovou. Bude chtít lásku na stole. Nebo na Michala Tučného. Koukám, jak celá země vstává. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude 16 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma, jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra většinou oblačná, přechodně i polojasná. Večer ale čekáme přibývání oblačnosti s přeháňkami. Místy se objeví také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 24 až 28 stupňů. Na horách to bude okolo 19 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď půjdeme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
6: Na trase hranice Valašské Meziříčí na výjezdu z Milotic nad Bečvou omezuje provoz porouchaný kamion. Dejte tam pozor. V Ostravě v Horymírově ulici u křižovatky s ulicí u Hrubků se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu. A na Opavsku ve Vítkově v Opavské ulici u Penny Marketu se srazilo osobní auto s dodávkou. Počítejte tam také s omezením a projíždějte velmi opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Rezort financí zhoršil výhled ekonomiky. Mezi dětmi roste zájem o technické kroužky. Práce omezí provoz železná žel...
7: Rádio Blaník.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo financí v nové ekonomické prognóze zhoršilo výhled letošního hospodářského růstu Česka. Ten bude 1,9%. V předchozí predikci rezort očekával růst HDP pro letošek 2,1%. Důvodem pro zhoršení jsou dopady pokračujícího konfliktu na Blízkém východě. Hořovice na Berounsku se dočkaly obchvatu. Stavba teď městu výrazně uleví od tranzitní dopravy a obchvat navíc zjednoduší cestu mezi dálnicemi D4 a D5. Práce trvaly téměř 2 roky a vyšly na zhruba 200 milionů korun. Víc než 2/3 zaplatila evropská dotace. Zájem dětí o techniku a přírodní vědy podporují po celém Česku nejrůznější vzdělávací projekty. V Libereckém kraji mezi ně patří Dětská univerzita. O co jde, vysvětluje radní Libereckého kraje Jitka Skalická.
9: Důležité asi je zmínit, že se zaměřuje zejména na technické vzdělávání, na robotiku, 3D tisk, práci se stavebnicemi, Lego roboty, VEX stavebnice, což směřuje právě ke zlepšení technického vzdělávání.
8: Další ročník dětské univerzity podpoří Liberecký kraj částkou 500 000 korun. Správa železnic se pustí do oprav železničního koridoru, který spojuje Prahu s východními Čechami a Moravou. Konkrétně práce odstartují dneska večer na trati mezi Kolínem a Pardubicemi. Vlaky budou až do poloviny září, v některých úsecích jezdit kyvadlově jen po jedné koleji a to může způsobovat zpoždění. Tolik zprávy, teď je připravený Martin.
0: Ano, je to tak a tobě, Eliško, moc děkujeme. Za minutu bude 16 hodin. Hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský na rádiu Blaník.
0: Včera byl na Blaníku hostem herec, dabér, výtvarník a náš staniční hlas Pavel Novotný. Řeč byla také o seriálu Ulice, ve kterém hraje zápornou postavu Radka Mastného. A právě o tom na Blaníku víc za chvíli. A teď už Iveta Bartošová, písnička o lásce. Tak ať se vám odpolední Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku Katy Perry, hezké odpoledne. Včera jsme na Blaníku přivítali dalšího vzácného hosta. Tentokrát jím byl herec, dabér, výtvarník a náš staniční hlas Pavel Novotný. Došlo také na seriál Ulice, ve kterém Pavel hraje už 20 let poměrně zápornou postavu Radka Mastného.
1: Já se přiznám, že jsem nikdy nepochopil, jak se vlastně taková věc vytváří, protože ten tým těch lidí, kteří to píšou, samozřejmě není to jeden člověk. No. Musí mít dokonalý přehled o tom, kdo s kým kdy. No. Za těch 20 let měl co dočinění, protože divák je pozorný a mohl by odhalit, že tohle to třeba by byl nesmysl. Takže oni musí být 20 let neustále na pozoru. S původními postavami, se současnými, s novými postavami, které přicházejí v tom, jaký mají vztah k těm původním. Já bych to nechtěl dělat.
0: Celé povídání už brzy uslyšíte a také uvidíte na našem webu radioblaník.cz a také na našem YouTubeovém kanále. Za chvíli na Blaníku Cher, Michal Tučný a tady už je Lucie Vondráčková. Tak hezký poslech.

0: Na Blaníku dohrává zpěvačka Cher a za 8 minut bude půl páté. Za necelé 2 týdny děti opět usednou do lavic, aspoň že ceny školních potřeb nejdou nijak výrazně nahoru, jsou srovnatelné s loňským rokem. Letos si ale rodiče připlatí za sešity nebo výtvarné potřeby. Vrchol poptávky se očekává hlavně ke konci srpna a také v prvním zářijovém týdnu s tím, jak se někteří školáci dozví konkrétní požadavky. No jo, co se dá dělat, prázdniny se chýlí ke konci, tak snad se děti a studenti aspoň trochu těšíte na nové školní povinnosti. Za chvíli na Blaníku Lenka Filipová, Slza, anebo taky Glenn Medeiros.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Týden se s týdnem sešel a zítra je tady zase pátek. A my jej odstartujeme už v dobrém ránu na Blaníku. A mezi 8 a 9 nás opět čeká šťastná hodinka se speciálním výběrem dobronáladových písniček. A odměním taky některou z vašich dobrých zpráv. Tentokrát bohužel bez Adélky, která se loučí se svobodou, ale v pondělí bude zpátky. Takže zítra ráno v 6, Petr Slíva, Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
1: Pohodové ráno.
4: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
5: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhaus Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
8: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
10: Mirá,
9: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
10: Migové,
9: Harley,
10: Single X,
9: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
12: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
13: McDonald's vás zve na hipodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
14: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
15: Halo, halo! Plechovky házejte do žlutého kontejneru. Ano, k plastům a nápojovým kartonům.
16: Děkujeme, že třídíte správně. Více na www.plechovkadožluté.cz. www.plechovkadožluté.cz. Marius Pedersen.
17: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně.
3: S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
10: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
17: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
18: Na co?
17: Na naši fotovoltaiku.
18: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
17: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
18: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
17: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
18: A kdo se o to postará?
17: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
18: Tak to máme jasno.
19: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
20: To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
21: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
20: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
22: Pohodové České rádio.

0: Na Blaníku si v naší společnosti užíváte čtvrteční odpolední pohodu. Zdravíme vás!
1: Rádio Blaník, písničky k táborám.
0: A právě tyhle písničky si s námi na Blaníku užíváte po celé letní prázdniny, a to sobotu i v neděli mezi 18. a 19. hodinou. Na Blaníku si o tomto víkendu v podvečer připomeneme jedny z nejhezčích kytarovek, které znáte nejenom od ohně. A k tomu krátce po 6. hodině další legendární živá nedvědovka, kterou vám osobně zahrají a zaspívají mladí nedvědi. A pokud se u vás víkendová zábava protáhne, stačí, když si pustíte naše DAB rádio Český Blaník, kde každou sobotu a neděli v písničce k táboráku pokračujeme večer od 7 do 10.
1: Písničky k táboráku na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Verona, Kvíně a nebo taky skupina Zoo.
1: Každý dobře ví, že není šunka jako šunka.
2: Tahle je od Leka a hlavně má rovných 7,5 kila.
1: Udělejte si radost a užijte si tu nejlepší českou grilovačku, kterou vám možná už brzy osobně přivezeme.
2: Přihlaste se na našich stránkách radioblaník.cz do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: A pak už jen buďte ve střehu.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Umberto Tozzi na Rádiu Blaník. Hezké odpoledne. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Helena Vondráčková. Taky Honza Nedvěd.
1: Chtěl jsem to ráno, vina posled snídal, jsem s tebou ti říct.
0: Nebo Hana Hegerová s Petrem Habkou.
2: Budeš má levandulová.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky. Za 5,5 minuty bude 17 hodin.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Sluníčkové léto.
5: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
4: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
5: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
4: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
5: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
4: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
6: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
9: Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. jurahotel.cz.
3: Rádio Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník.
11: Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra většinou oblačno, přechodně i polojasno. Večer pak bude přibývat oblačnosti s přeháňkami, místy i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty by měly došplhat mezi 24 až 28 stupňů. Na horách to bude okolo 19 stupňů Celsia. O počasí je to všechno. Na řadě už jsou teď dopravní informace.
12: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Blaník za volantem.
11: Na dálnici D48 na exitu 2 směrem k dálnici D1 jsou nájezd i výjezd dálnice uzavřeny. Důvodem je zásah záchranných složek u řidiče automobilu. Na trase hranice Valašské Meziříčí na výjezdu z Milotic nad Bečvou omezuje provoz porouchaný kamion. Dejte tam pozor. A v Ostravě v Horymírově ulici u křižovatky s ulicí u Hrubků se srazila 2 osobní auta. Počítejte tam s omezením provozu a projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
13: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Zemědělství očekává jednu z nejhorších sklizní. Sporná novela stavebního zákona senátem neprošla. Rybníkáři dostanou peníze na opravy rybníků.
15: Rádio Blaník.
14: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sklizeň letos bude nejhorší za posledních 15 let. Zemědělství podle šéfa agrární komory Doležala přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Za poklesem sklizně stojí podle farmářů počasí, hlavně sucho a letní vedra a negativně zapůsobily i jarní mrazy. Nižší tržby budou podle Doležala i v živočišné výrobě. Senát zamítl spornou stavební novelu. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Mnozí ho označili za paskvil. Teď předlohu znovu posoudí sněmovna. Vládní tábor ale má dostatečnou sílu senátní veto přehlasovat. V Česku přibudou nové rybníky a ty stávající čeká obnova. Rybníkáři teď totiž mohou získat dotace na jejich výstavbu, rekonstrukci a nebo odbahnění. Jak finanční podporu získat, přibližuje mluvčí rezortu zemědělství Vojtěch Bílý.
16: Žadatelé o dotace mohou své žádosti podávat prostřednictvím jednotného dotačního portálu provozovaného pod záštitou ministerstva financí. Výzva pro žádosti bude na portálu dostupná od 10 hodin 21. září až do 31. října nebo do vyčerpání alokace.
14: Podpořené rybníky mají kromě chovu ryb pomáhat taky zadržovat vodu v české krajině. Největší belgický požár za poslední století je pod kontrolou. Na místě je ale stále nasazeno asi 350 hasičů, kteří mají zajistit, že nedojde k opětovnému vzplanutí. Uvedly to tamní úřady. Oheň v belgickém národním parku Hauts-Fains se podařilo zkrotit po 7 dnech. Plameny sežehly asi 3000 hektarů půdy. Tolik zprávo a zprávy a slovo má Martin.
17: Tak ano, za půl minuty bude 17 hodin, přejeme krásné odpoledne.
4: Martin Ledinský
5: na rádiu Blaník.
17: Za chvíli se spojíme s naším prázdninovým krajánkem Vlastou Sukem. Kam přesně zavítal, to se dozvíme za několik minut. Do té doby další písničky, chystáme Bengals, Honzu Nedvěda a tady už je Helena Vondráčková a Sladké mámení.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Bengals.
1: Prázdninový krajánek
2: Rádia Blaník.
0: V terénu je dnes Vlasta Suk. Ahoj, kde přesně se nacházíš?
3: Ano, ahoj, i dneska jsem vyjel do terénu, co by Blanický krajánek. Aktuálně jsem v Olomouckém kraji a navštívil jsem překrásný zámek Úsov. Mám tu paní kastelánku Evu Třískovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: V čem je tenhle zámek jiný oproti ostatním zámkům?
4: Tak vlastně liší se hlavně obsahem. A to proto, že tady vlastně nenarazíte na klasické zámecké nebo hradní interiéry, ale v celém objektu zámku je nainstalováno lovecko-lesnické muzeum. Je to tady proto, že vlastně ho zřídili už poslední majitelé Úsova a byli to Lichtenštejnové.
3: Jak je to s prohlídkami? Kdy mohou posluchači dorazit a kolik má to okruhu a tak dále?
4: Tak teď vlastně do konce sezóny, to znamená do posledního srpna, začínáme ráno o 9.30 a poslední výprava začíná v 17 hodin. Návštěvníky přivítáme tady ve vestibulu, kde se mohou rozhodnout buď po prohlídkový okruh 1, což je klasická prohlídka s výkladem a je to plné lovecko-lesnické muzeum, anebo pro okruh 2, který doporučujeme hlavně pro rodiny s dětmi a je to prohlídka expozice naší fauny a je doplněná safari a to je taková vlastně africká expozice, kde se děti můžou již něco o Africe dozvědět, jsou tam různé kvízy, hry a skládanky.
3: No je to nádherné. A teď mi ještě řekněte, jak na podzim, třeba od září, jak to budete mít?
4: Tak od září se nám provozní doba mění, zkracujeme, protože hlavně kvůli počasí a je to vlastně od 9 hodin s tím, že poslední vstup je 15.45. No a prohlídkový okruh 1 zůstává, ale prohlídkový okruh číslo 2, ten nám právě končí posledního srpna.
3: Ale máte nějaké akce na ten podzim připravené?
4: Tak naše akce bych chtěla pozvat návštěvníky na vlastně tradiční okruh s Bílou paní. Ten se koná poslední sobotu v září. Je to vlastně okruh plný duchů, strašidel a končí ve věžích, kde je Bílá paní a kde se běžně návštěvník nedostane. No a závěr sezóny patří tradičnímu Halloweenu. Ten je ještě strašidelnější a probíhá v takových těch méně přístupných prostorách zámku a hradu a v nádvoří.
3: No tak to je velké lákadlo, to si někde zapište a dorazte, protože se tady budete bát a hlavně se vám to bude líbit. Paní Kastelánková, vám děkuju za pozvánku, mějte se krásně, hezký zbytek léta a nashledanou.
4: Taky přeji krásný zbytek léta a nashledanou.
3: No a my jsme to opět všechno zdokumentovali a vy už brzy ty fotky a videa uvidíte na našich internetových stránkách na adrese radioblanik.cz. Tak se mějte krásně, ahoj.
0: Ahoj, díky moc a hezký čtvrtek.
2: Užijte si léto v přímém přenosu.
1: Prázdninový krajánek Rádia Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Ava Max, Hana Hegerová s Petrem Habkou a tady už je Marek Ztracený.

0: Ava Max na Blaníku, za 7 minut bude 17:30. Do Česka nám dorazily další bouřky, na některých místech počítejte s jejich silnými projevy. Počítat s nimi musíme hlavně na Moravě a ve Slezsku. Už teď tady řádí, prohnali se jižní Moravou, teď začíná bouřit i na Zlínsku, bouřka je také na Olomoucku a do hodiny bude na Ostravsku. Deště s menšími bouřkami jsou také na východě Čech a místy i na Vysočině. Ještě horší to má být v noci z pátku na sobotu, kdy platí výstraha s vysokým stupněm nebezpečí, a to pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Jihočeský a také pro Vysočinu a dále pro většinu Libereckého, Středočeského a Plzeňského kraje. Tak s tím zítra počítejte a doufejme, že ty bouřky, které nás v noci z pátku na sobotu čekají, nakonec nebudou tak silné. No, každopádně v tuto chvíli na Moravě, tam se doslova čerti žení. Za chvíli na Blaníku Kabáti, Bonnie M nebo taky Petr Kolář.
1: Chcete trvale zhubnout bez hladovění a jojo efektu? Naturhaus není o drastických dietách, ale o zdravém životním stylu. Naturhaus Havířov. Osobní přístup a reálné výsledky. Objednejte si ještě dnes přes Facebook nebo Instagram Naturhouse Havířov a řekněte si o slevu 15% na první konzultaci.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře. Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
5: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
6: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
7: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
8: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio

0: Nestlé Probio Prebio pro správné trávení během celého léta.
1: Slyšel jsi, že chachar slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
2: 4 cm? To ani nepoznáš!
1: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na chachar.cz. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží!
0: Toužíte po odpočinku? Relax Adriatic vás odveze autobusem do Slovinských lázní za méně než 8 000 korun. Garantované odjezdy, přímé vstupy, polopenze, český průvodce. Více na relaxslovinsko.cz.
3: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
4: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
3: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
5: Vážení cestující, mimořádný baňský spěšný vlak po uhelných vlečkách Ostravsko-Karvinského Černouhelného revíru odjíždí každou sobotu a neděli ze stanice Havířov a Ostrava Střed. Jízdenky a veškeré informace najdete na www.slezskyželezničnispavek.cz.
6: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a třikrát získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
7: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
8: Svítí.
9: Svítí.
8: I na síti všech sítí.
9: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
8: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
9: Blaník na Facebooku a Instagramu.
10: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
11: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz.

Na Blaníku vám zpíval Petr Kolář. Hezké odpoledne. Zítra se u nás na Blaníku opět vrátíme v čase. Od 9. dopolední se vypravíme do jednoho roku a budeme vám z něj hrát písničky a vzpomínat na to, co zásadního se tehdy událo. A jednu nápovědu pro vás máme už teď. V tom zítřejším tajemném roce se na televizních obrazovkách poprvé objevil jeden seriál z prostředí zemědělství. Jestli pak ho poznáte podle znělky.

0: Tak to byla první indicie, více zítra dopoledne v tajemném roce, který tu bude opět mezi 9. a 10. hodinou.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Belinda Carlisle, David Dale a nebo taky John Lennon.
3: Slunce dá nám svítí.
2: Jedna písnička.
1: 8 krásných hlasů.
2: A k tomu spousta peněz do vaší peněženky.
1: To všechno je Slunce dál svítí.
2: Zkuste naši sluníčkovou písničku chytit v našem vysílání.
1: Zavolejte na 800 109 109 a buďte ve hře.
2: Slunce dál svítí.
1: Každý všední den na Blaníku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Na Blaníku dohrává John Lennon. Přejeme hezký podvečer. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině poetika. Těšte se taky na Petra Muka. Nebo na Marcelu Holanovou. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky. Za 6 minut bude 18 hodin.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DDBike.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku většinou oblačno. Přechodně bude i polojasno. Večer pak čekáme přibývání oblačnosti s přehánkami, místy i bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty by zítra měly došplhat mezi 24 až 28 stupňů. Na horách to bude okolo 19. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava.
1: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
5: Na dálnici D46 na 31. kilometru směrem na Vyškov dejte pozor na spadlý strom v pravém jízdním pruhu. Doprava tu zpomaluje. Na dálnici D48 na exitu 2 směrem k dálnici D1 jsou nájezd i výjezd z dálnice stále uzavřeny. Důvodem je zásah záchranných složek u řidiče auta. A na trase hranice Valašské Meziříčí na výjezdu z Milotic nad Bečvou omezuje provoz porouchaný kamion. Dejte tam také pozor. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už zprávy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
6: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Policie řeší pád vrtulníků v Počtátu. Přibývá úrazů na elektrokolech. Stanice pražského metra Flóra se jen tak neotevře. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Jak už od nás víte, u Počtátu na Přerovsku spadl 30-metrový větrník. K takové havárii došlo podle údajů České společnosti pro větrnou energii v Česku vůbec poprvé. Podrobnosti přidá naše reportérka Sára Dvořáková.
8: Pěkný podvečer. Na místě věc řešili hasiči a pádem větrníku se dál zabývají taky policisté. Podle nich mohl nehodu, při které se nikdo nezranil, způsobit silný vítr. Elektrárna měla zaseklé lopatky turbíny a kvůli tomu byla mimo provoz. Podle starosty Podštátu byla jednou z nejstarších větrných elektráren v Česku. Její stáří se pohybovalo mezi 25 a 30 lety. Město teď požaduje důkladnou kontrolu zbylých tří větrníků. Pro Rádio Blaník Sára Dvořáková.
7: Sáro, děkujeme. Nejčastějšími letními úrazy jsou zranění z cyklistiky. V poslední době navíc přibývá i těch z elektrokol. Děti se pak nejčastěji zraní na trampolíně. K vyššímu výskytu úrazu v létě podle lékařů vede kombinace vysokých teplot, přeceňování sil a podceňování ochranných pomůcek. schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší. Vzroste z letošních 310 miliard. Podle šéfky rezortu financí Schillerové bude ale pod 400 miliardami korun. Ministerstvo musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Uzavírka stanice pražského metra A Flora potrvá déle. Cestujícím se otevře až koncem února příštího roku, namísto začátku letošního prosince. Důvodem je větší rozsah nutných prací na stropní desce stanice. Ze stejného důvodu se pak v lednu uzavře na Ačku i stanice Hračanská. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám dál bude hrát Martin.
0: Eliško, děkujeme a za půl minuty bude 18 hodin. Hezký podvečer.
1: Martin Ledinský
6: na rádiu Blaník.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít první díl našeho nového dopravního seriálu Jak se staví dálnice s mluvčími ředitelství silnic a dálnic Honzou Rýdlem a Petrou Drkulovou. Máte se rozhodně na co těšit, za pár minut to celé odstartujeme. Ale ještě předtím na Blaníku tým ABBA a právě teď skupina Kryštof s Tomášem Klusem. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Na Blaníku slovenská skupina Tým, hezký večer. Dnes nám startuje dálniční seriál Honzy Rýdla a Petry Drkulové z ředitelství silnic a dálnic. Poběží vždy ve čtvrtek 10 minut po 18. hodině. Dozvíme se v něm, jaké se chystají stavby a jak probíhají ty aktuální. Kam si už brzy zkrátíme cestu a bude v tom případně nějaký háček? Na to všechno znají Honza s Petrou odpovědi. A jak znáte Honzu Rýdla, bude to i docela legrace. Tady je první díl.
1: Jak se staví dálnice?
2: Na Blaníku.
3: Tak, Petro, a jsme tady s dálnicema zase. Dobrý den.
4: Dobrý den vám i všem posluchačům. Ano, po loňském dálničním seriálu se jen a jen zaprášilo.
3: No a hned se začaly množit otázky, jestli vůbec něco stavíme, když o tom nevysíláme.
4: My stavíme, ale taky...
3: Zprovozňujeme.
4: A to se chcete chválit i tím asfaltovým kousíčkem před měsícem na D3?
3: Dálnice přímo na hranicích, 3 kilometry svodidel, který obkrouží dvořiště a dalších 6 kilometrů přidáme ještě do podzimu, to je vám jako málo.
4: Není, hlavně je to pořádná páka na rakouské dálničáře. Jsme na hranicích s dálnicí dříve.
3: No, pocit je to hezký, ale řidiči chtějí jezdit po dálnici, plynule, ekologicky.
4: Takže i ten kousek na hranicích je najednou dobrý.
3: Počkejte, on o tomhle příhraničním úseku D3 tehdy docela pěkně mluvil hejtman Kuba.
4: A co říkal?
3: Počkejte, hejte, co já mu radši zavolám, jo? Pane hejtmane, že jste o té D3 na hranicích říkal, že ty 3 kilometry nejsou zas tak málo?
5: Jako hejtman mohu říct, že pro Jihočeský kraj je každý dokončený kilometr dálnice D3 klíčový a jsem rád, že se konečně blížíme ke konci. Pro mě to má ještě jeden lidský rozměr, protože já jsem na tomto úseku na silnici u Nažidel zasahoval jako lékař záchranné služby před 25 lety u jedné z nejtragičtějších nehod autobusu, která se vůbec v České republice stala. Ono už je to 25 let a vím, jak tenkrát padaly výroky, jak je důležité nahradit tenhle nebezpečný úsek dálnicí a jsem opravdu hodně rád, že konečně po 25 letech, i když je to velmi dlouhá doba, se blížíme tomu, že tady už povede bezpečná dálnice.
4: Takovéhle bouračky to už fakt ne. Díky, pane hejtmane.
3: Ale proč se jihočeský hejtman, teda při vší úctě, pane hejtmane, jo, montuje do stavby dálnice ve středočeském kraji?
4: No asi proto, že aby byla dálnice kompletní a sloužila jako dálnice.
3: No tak dobře, dobře. Jak jsme teda na tom s tou stavbou jihočeské dálnice ve středočeském kraji?
4: Geoprůzkum trasy je hotový, hloubíme průzkumné štoly v linii budoucích tunelů, podle slibu natahujeme záložní vodovod a vykupujeme pozemky.
3: A jsme na hromadě, že jo? Aha, pozemky to byl vždycky problém.
4: No tak na středočeské D3 ne. Odkupy jdou takovým tempem, že koncem roku budeme mít 80% vykoupeno.
3: Takže stavět se začne.
4: Prakticky na celé trase 59 km skoro najednou, aby jela.
3: Pozor, to chce virbl.
4: Aby dálnice D3 úplně celá celička
3: byla v provozu v roce 2032.
4: Tak to si už běžte vyhlédnout místo na stánek.
3: Že jo, parky v rohlíku třeba.
4: No, hlavně půjčovnu lyží a velkoobchod krémů na opalování.
3: Na jižní trase do Alpa na Jadran, to zní jako plán. Jan Rýdl
4: a Petra Drkulová
3: a ředitelství silnic a dálnic.
2: Jak se staví dálnice?
1: Na Rádiu Blaník.
0: Honzo, Petro, děkujeme. Tento seriál najdete také na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty. A další premiéra v našem vysílání na Blaníku bude zase příští čtvrtek. Dodejme, že Honza i nadále chodí živě odpovídat na vaše dotazy každé úterý od 16 hodin. Za chvíli na Blaníku Petr Můk, ale teď už půlnoc od poetiky.

0: Na Blaníku vám zpíval Petr Můk, za 5 minut bude 7:30. Když se u nás na Blaníku rozezní od začátku písnička Slunce dál svítí, můžete vyhrát pěkný balík peněz. Všechny podrobnosti, včetně toho, jak to dnes dopadlo, vám už brzy připomenu. Do té doby pro vás budeme mít třeba skupinu Jelen. A chystáme taky skupinu No Name. Tak hezký čtvrtek s Blaníkem.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: S Dormeem zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
7: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
8: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v Železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve Vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v Hasičském muzeu města Ostravy.
7: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
8: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
9: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a

0: správné trávení během celého léta.
1: Kominictví Havlický z Opavy. To je v první řadě poctivé řemeslo prováděné odborně a s letitými zkušenostmi. Široké spektrum prováděných prací nás řadí mezi doporučované profesionály. Kominictví Havlický nabízí kontroly, revize a čištění spalinových cest, vložkování, vymazávání a frézování komínů, nerezové komíny, rekonstrukce a opravy nadstřešních částí. Vše ostatní o nás, včetně kontaktu na www.kominictvíhavlický.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.
4: Chcete krásnější prostor kolem sebe? DKV Ateliér přináší originální řešení pro dům, zahradu, terasu i firemní prostory. Od návrhu až po realizaci tvoříme místa, která mají atmosféru, styl i smysl. DKV Ateliér. Tvoříme prostor, kde roste krása i smysl. www.dkvateliér.cz.
5: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Ostravy. 25. až 27. srpna ožije Slezsko-Ostravský hrad rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou, legendárním Drákulou nebo odvážným muzikálem 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Inspirující prostředí.
9: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
8: A šéf, se kterým je radost pracovat.
9: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
8: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
9: Jednoduše, rychle a přehledně.
8: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
9: Bezva práce.

0: Na Blaníku No Name v čele s Igorem Tymkem a právě Igor Tymko společně s dalšími zpěváky a zpěvačkami naspíval i naší výroční písničku Slunce dál svítí.
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: A právě díky této písničce můžete dál získávat pěkné peníze.
3: Slunce dál nám svítí.
0: Když kdykoliv v pracovní den zazní v našem vysílání právě tahle písnička, a to celá od začátku, zavolejte k nám do studia na číslo 800 109 109. Kdo se dovolá jako první, je ve hře o peníze. Stačí poznat správné jméno interpreta, který zrovna zpívá v aktuální ukázce. Pak vyhráváte minimálně 5000 korun. A jak to dopadlo dnes krátce po půl jedné, když se k nám jako první dovolala Jana? Tohle byla dnešní ukázka.

0: sousedá. No tak no, kdopak tak. To je, ano?
1: No, já si myslím, že to zpívá Jelen.
0: Myslíte, že Jelen může zpívat?
1: No může, no, ale skupina je ještě lepší.
0: Jo, vy myslíte skupina Jelen. No a jak se jmenuje ten zpěvák?
1: Jindra Polák.
2: Hezky.
1: Jindra,
0: jo, tak to je dobrý.
2: No to je
0: dobrý. To byl to.
2: Paní Janě moc gratulujeme a opět se hraje o 5 000 korun.
3: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
2: Za chvíli u nás na rádiu Blaník Robin Gibb anebo taky Marcela Holanová.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
7: A?
6: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
7: nepřežijí.
6: Naštěstí Baumax má řešení.
7: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Na Blaníku skupina Turbo za 4 minuty bude 7. A před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Těšte se na Petru Černockovou.
1: Koukej se mnou si píseň, broukej a rozdávej dál.
0: Vybrali jste taky tuhle od Viktora Sodomy. A zpívat bude taky Michal Šindelář. Milí Blaníci, klobouk dolů před vámi, to je zase jeden lepší výběr než druhý. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Noční teploty pod oblačnou až zataženou oblohou klesnou k 19 až 13 stupňům. Během noci se místy objeví déšť, přehánky nebo bouřky. Ráno a dopoledne bude na nebi hodně mraků, ale i sluníčko sem tam vykoukne. Odpoledne a večer se ale od jihozápadu zatáhne a postupně se na většině území objeví déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty se dostanou na 23 až 28 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
7: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
8: Ostrava, Vítkovice a Opava.
9: Martin Ledinský
10: na rádiu Blaník.
0: Za minutu bude 7, přejeme krásný čtvrteční večer. Začínají písničky na přání, takže teď vám budeme déle než 2 hodiny hrát to, co se vám líbí. Svá přání nám můžete posílat s dostatečným předstihem přes speciální formulář. Najdete ho na našich webových stránkách radioblaník.cz v kontaktech, kde stačí kliknout na písničky na přání. Dnes má svátek Bernard, tak z Blaníku přejeme všechno nejlepší. Za chvíli první váš dnešní vzkaz a první písnička, kterou jste vybrali, ale teď už pro vás máme Hanu Zagorovou, tak ať se vám hezky poslouchá.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám celé léto hezky česky.

0: Blaníku dohrává Hana Zagorová. No a teď už je před námi první vaše dnešní přání. Elan, Lubím ťa. A vybral jí pan Evžen z Přerova, který píše: Milé rádio, jako každý rok už 25 let vás prosím o zahrání písně pro mou manželku Jarmilu Glacovou z Přerova, se kterou už oslavíme tento den 32. výročí našeho sňatku. Milá Jaruško, moc ti za ty roky děkuji, miluji tě, jsi pro mě vše a doufám, že pár desetiletí ještě zvládneme. Tvůj Evžen. K přání se připojuje dcera Kateřina s manželem Markem a všech nejvěrnější přítel pejsek Kilián.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blá.

0: Ljubim te.
1: Na Blaníku Eláni, teď už Petra Černocká, koukej se mnou si píseň Broukej a vybral jí pan Miroslav z Protivína. Milá redakce, chtěl bych nechat zahrát pro moji dceru k dnešním narozeninám tuhle písničku a my jí moc rádi hrajeme, tady je Petra Černocká.

0: Na Blaníku dohrává Petra Černocká a teď už na vaše přání sen od skupiny Lucie a Lenky Dusilové napsala Helena. Následující písnička je pro Martina Spilku. Marti, přejeme ti všechno nejlepší k tvým 55. narozeninám, hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Helča, Bára, Pupík a Čerťa. Zdravíme taky do Břeclavy, odkud přišlo přání od Libora. Hrajeme na přání k dnešním narozeninám pro Lucii, která pracuje ve firmě Salus.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník. Stín.

Na Blaníku skupina Lucie s Lenkou Dusilovou a teď na vaše přání o jednom úžasném zvířeti, o ježkovi. I když ono v té písničce od Viktora Sodomy těch zvířat figuruje mnohem víc. Ondřej z Neratovic napsal: Milý Blaníčku, dnes slavím zase po roce své narozeniny, tak by jsem chtěl poprosit o jednu z písní, kterou mám rád. Věnuji všem, kteří dnes narozeniny stejně jako já slaví, sobě a i všem ostatním přeji hlavně vodopád štěstí, gejzír zdraví, oceán pohody, potok lásky, ze života nemějte vrásky, krásně si ho užívejte a pěkné chvíle v něm prožívejte. Za zahrání děkuje Ondřej Černý. Ondro, z Blaníku přejeme všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví.

0: Na Blaníku Viktor Sodoma, teď už na vaše přání Michal Šindelář, Hořely, padaly hvězdy. Napsala Kristýna Sturovce. Prosím o zahrání naší milované Klárce Janů ke krásným 23. narozeninám, které slaví dnes. Přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky a k tomu pevné nervy za volantem i v práci. To a mnohem více ti ze srdce přejí tvé sestry Kristýna, Karolína a mamka s taťkou a tvůj kamarád Samík.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Na rádiu Blaník skvělý Michal Šindelář a teď na vaše přání si senzační od skupiny Holky tuhle tu písničku vybral Leoš z Letonic. Ahoj Blaníčku, prosím zahrát písničku mému manželovi. Aha, tak ona to napsala Venda, tak je to pro Leoše, takže malá oprava. Ahoj Blaníčku, prosím zahrát písničku mému manželovi Leošovi k narozeninám se vzkazem moc tě miluji, manželka Hanka a dcera Venda. Tak, zdravíme a všechno nejlepší přejeme. Tady jsou Holky, jste s Blaníkem.

0: Na Blaníku dohrávají holky, za 4 minuty bude 7:30. V písničkách na přání už brzy Maxim Turbulence. A na vaše přání taky Lucie Bílá a za chvilku skupina Olympic. Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio a

0: trávení během celého léta. To jsi slyšela, že chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
1: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
0: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
7: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
8: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
9: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
8: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
10: Objevte kouzlo rychlého účesu bez kadeřníka. Dlouhé blond nebo krátký rozsuch? Aloe na Hlučín vám to splní. Perfektní účes během několika minut, který vydrží celý den. Aloe na Hlučín. Paruky, příčesy pro každou příležitost. www.aloena.cz.
11: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
12: Stavebniny Janík. Stavebniny.

0: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
1: Na
2: Rádiu Blaník.
3: Před námi skupina Olympik, co všechno se tu může stát. Voda. Tak, píše Broňa z Olomouce. Blaníčku, prosím, zahrajte Olympik mému milovanému Peťulkovi, Stejskalovi, si moje láska Broučku. Užij si krásně písničku, ať ti udělá radost. Jste skvělé rádio? Máme vás moc rádi, to napsala Broňa. Milá Broňo, moc vám děkujeme a hrajeme skupinu Olympik. Hezký večer.
1: České rádio.

Na Blaníku skupina Olympic a teď mraveneček od Maxim Turbulence napsala Eli z Litvínova. Přeju svému milému synovci Honzíkovi, který dnes slaví své 6. narozeniny, z celého srdce zdraví, štěstí a aby si našel ve škole dobré kamarády pro každou srandu. Přeje teta Eliška a babička Ivana. Máme tu taky přání od Evy z Přešovic. Naše milovaná holčičko, dnes slavíš už své 5. narozeniny. Přejeme ti, ať máš každý den plný smíchu, radosti a krásných dobrodružství. Ať se ti splní všechna tvá přání. Máš kolem sebe samé hodné lidi a nikdy ti nechybí láska a obětí. Jsme nesmírně šťastní, že tě máme. Užívej si svůj krásný den, naše princezno, a zůstaň pořád tak úžasná, veselá a usměvavá. Všechno nejlepší k 5. narozeninám, naše zlatíčko. A Vašek z Moravy píše taky, dnes se dožívá krásných 2 let náš miláček Davídek Jan z Kroměříže. Maminka Petra, tatínek Jan, bráška Kubíček a dědeček Vašek spolu s mnoho dalšími lidmi z rodiny ti přejí hodně zdraví, lásky a radosti, kterou nám dáváš a kterou také od nás vrchovatě dostáváš. A chtěli bychom, aby si byl i do příštích let naším sluníčkem a spokojeným rozesmátým človíčkem. Takže tady je mraveneček od Maxim Turbulence a my vám přejeme pohodový poslech. Jste s rádiem Blaník.

Na Blaníku pokračují písničky na přání, teď už Lucie Bílá, děkuju ti, napsala Ludmila ze Sedlčan. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro divadelní spolek Nechvalice. Chtěla bych jim touto cestou poděkovat za pilnou přípravu, protože v sobotu 22. srpna od 3 hodin odpoledne budou hrát pohádku Na zámku v Osečanech. Tímto jim děkuji a těším se v Osečanech na zámku. Děkuji, Lída.

0: děkuju ti.
1: Na Blaníku Lucie Bílá, za minutu bude 7:45. V písničkách na přání do 8. hodiny ještě Spiritual Quintet. Nebo Eva Farná společně s Miraj a za chvilinku Petr Kotwald Marilyn. Přeji pohodový večer s Blaníkem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Na rádiu Blaník. A teď už slibovaný Petr Kotwald napsal Adam z Teplic. Milá Marilyn, teda Barunko, a vlastně už i manželko, přeji ti všechno nejlepší k tvým narozeninám, ať tě nadále provází tvá praštěnost a nadále se smějeme našemu humoru, kterému rozumíme jen my dva, tvůj Áďa.

Na Blaníku dohrává Petr Kotwald a teď už je před námi Spirituál Quintet a Starý příběh. Tuhle písničku vybrala Eliška z Havířova, která píše: Dobrý večer, zahrajte písničku pro moji maminku Hanku k dnešním 56. narozeninám. Tímto bych jí chtěla popřát hodně štěstí a zdraví, ať jí celý život baví. To jí přeje Eliška.

0: Spirituál Quintet na rádiu Blaník a teď už Eva Farná společně s Miraj. Písničku Vzpomeneš si vybrala Karen z Hlavna. Zahrajte prosím naší mamince Martině z Hlavna k narozeninám, přejeme jí hodně zdraví a štěstí a ať si užije dovču v Polsku, máme jí rádi, Robin, Simča a Karen.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Rádio Blaník.

0: Na Blaníku Eva Farná společně se skupinou Miráj. Za 2,5 minuty bude 8. A v příští hodině pokračují písničky na vaše písemná přání a v nich za chvilku Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Taky Decibely lásky od Michala Davida. A koukám, že jste vybrali i tuhle od Karla Gotta. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Noc bude oblačná až zatažená, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou k 19 až 13 stupňům. Ráno a dopoledne bude nebe oblačné až polojasné, jen místy s přeháňkami. Odpoledne a večer se od jihozápadu zatáhne a postupně se na většině území objeví déšť, přeháňky a místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.
1: Léto bez starostí začíná v Park Servisu. Naše stroje značek Stihl, Alco a Stiga makají za vás. Robotické sekačky, pily, traktory i profesionální servis na jednom místě v Ostravě Hrabové nebo na parkservis.cz.
2: S Dormém zvládnete každou horkou noc v pohodě. A nejen tu, ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře, teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormém. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo Home v Ostravě v OC Nová Karolina.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol. Velký výběr elektrokol, výprodej elektrokol.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Je 8, přejeme hezký čtvrteční večer. Písničky na přání pokračují, teď už je před námi Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. A písničku Slunce vybral Petr z Obrnic. Tuto písničku posílá Péťa pro moji ségru Lidušku do Obrnic, protože vím, že jí moc miluješ. Hlavně ti chci popřát, ať si pořád tak vysmátá, jako si doteď, a ať si pořád zdravá. Mám tě moc rád.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.

Helena Vondráčková s Jiřím Kornem na Blaníku a teď už Kalet napsala Pavla z Rudolfova. Milý Blaníčku, zahraj nám prosím písničku pro našeho Tomáška Činčuru z Rudolfova, který dnes slaví své 7. narozeniny. Tomášku, přejeme ti vše nejlepší k dnešním narozeninám, ať se ti daří ve škole i ve fotbale. Jsi stále šťastný a usměvavý kluk. Tvojí vášní je fotbal, hraješ za Dynamo, na což jsi hrdý a pyšný, a my s tebou. Ať ti tvé nadšení vydrží co nejdéle, tvá levačka stále dobře kope a skřílí hodně gólů. To ti přeje mamka,

0: jste s Blaníkem, kde dál hrajeme na vaše přání. Teď už Michal David a napsala Vanessa ze Svojků. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát písničku Decibely lásky od Michala Davida pro mého skvělého kamaráda Krištofa. Díky za všechno, chlapé, ať to šlapé a pořádně si to užij. Děkuji moc, Vanessa.
1: Hezky česky celé léto.
2: Radio Blaník.

Na Blaníku dohrává Michal David a teď už Jožoráš vodačoma drží nad vodou, napsala Míša z Českých Budějovic. Milá maminko, k narozkám ti přejem, aby ses v životě nikdy nemusela spokojit s málem, když si zasloužíš to nejlepší. Ať máš sílu překonat všechno, co tě potká a zároveň dost krásných chvil, na které budeš s úsměvem vzpomínat. Ať tě každý den provází zdraví, láska, štěstí a lidé, kteří tě budou mít rádi, přesně takovou, jaká jsi. Přeji ti, aby se ti splnilo všechno, co si přeješ, i to, co zatím si necháváš jen v srdci. Všechno nejlepší, to napsala Míša.

Na Blaníku dohrává Jožo Ráš a teď už je před námi písnička Lady Carnival od Karla Gotta. Vybrala jí Petra z Písku u Jablunkova. Dobrý večer, prosím o Lady Carnival pro mamku a taťku alias babi a dědu z Písku u Jablunkova. Díky za krásných 6 týdnů prázdnin a pomoc s naším malým torpédem. Davídek vás zbožňuje a už se určitě těší, až budeme zase všichni spolu. Na dálku zdraví Peťka. A tady už je Lady Carnival od Karla Gotta. Hezký večer s Blaníkem.

Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď už Damiens, Mám tě rád. Napsala Žaneta z Jablonce nad Nisou. Dobrý den, chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro moji maminku Zdeňku Adámkovou, jen tak pro radost, aby byla hlavně hodně zdravá, že si nic jiného nepřeju, jen aby byla zdravá. Všechny tři si jí moc svážíme a jsme rádi, že jí máme. Žaneta a spol. Tak tady jsou na Blaníku Damiens. Hezký čtvrtek přejeme.

Damiens na Blaníku, teď už Bakara, napsal Karlík z Krnova. Milé rádio, chtěl bych nechat zahrát písničku Sorry I'm a Lady pro moji maminku k 68. narozeninám. A my z Blaníku přejeme všechno nejlepší.

0: Bakara na Blaníku, za 3 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás, krátce před 9:00 Pavel Bobek.
1: Řeklí lásko, mě ubývá sil.
0: A na vaše přání taky Harpo, Karol Duchoň a za chvíli Jakub Smolík s Viktorkou Gensrovou. Hezký večer s Blaníkem.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny
7: Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny...
8: Každou sudou sobotu probouzí farmářské trhy u OC Futurum vaše smysly. Objevte magii čerstvých lokálních bioproduktů a poctivých potravin od místních farmářů. Dopřejte si kvalitu a podpořte ty, co pěstují s láskou. Tradiční farmářské trhy každou sudou sobotu.
9: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
10: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
11: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
13: Ještě tady, Broučku, vidíš?
14: I Broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
15: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Svencar, autorizovaný partner Volvo. Svencar.cz.
16: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravařích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
17: Důvěra se nedá koupit, musí se získat. Kaktus Reality je na trhu už 11 let a 3x získal ocenění Realitka roku. Svěřte svou nemovitost do zkušených rukou. Více na kaktusreality.cz.

0: přání na Rádiu Blaník.
1: A tady už je Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou, napsal Tadeáš. Mojí milovaný mamince, mám jí moc rád, je s ní sranda a pozdravuju jí, to napsal Táda.

Na Blaníku posloucháte čtvrteční písničky na přání a teď je před námi Karol Duchoň. Písničku Mám tě rád vybrala Jindřiška z Prostějova. Milí Blaníku, prosím o písničku pro manželé Znojilovi, Marcelku a Pavla Radima k jejich dnešnímu 16. výročí svatby a přeji jim hodně lásky a krásných společných chvil do dalších let. Teta Klára. Tak hrajeme, přejeme z Blaníku taky všechno nejlepší i nadále. Tady je Karol.

Na Blaníku dohrává Karol Duchoň a teď jsou před námi Nedvědi, Máme jen sebe, vybrala Tereza Stachova. Manželi můj, jsi úžasný, už jsme 5 měsíců spolu, i když mě zlobíš, tak tě miluji a nedám tě nikomu. To napsala Tereza. No a skřince své přání poslal Jirka. Manželko moje, děkuji ti, že tě mám, jsem s tebou šťastný, těším se na pátek, až tě uvidím, obejmu a políbím. To napsal Jiřík.

0: sebe.
1: Nedvědi na Blaníku, teď už Harpo a Movie Star, napsala Lucie z Brna. Dnes slaví 11 let malý talentovaný herec Miroslav Sojka, který má za sebou již několik filmů. Přání mu posílají maminka s tatínkem jménem celé rodiny. Mirečku přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěšnou hereckou kariéru.

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Teď už skupina Arakain společně s Dimitry. Napsal Josef ze Strmilova. Jsi pravý anděl a moc bych chtěl navždy s tebou být a nádherně spolu život prožít. Vše nejlepší k narozeninám, miláčku. Miluju tě, tvůj manžel Pepa a naše děti. Jsi pro nás vše a za to si tě moc vážíme.

0: Na Blaníku Arakaina Dimitri a teď už Pavel Bobek. Lásko mě ubývá sil, vybral Pavel ze Žadce. Co přátelství navazuje, šťastné chvíle namaluje. Není však nutné ronit slzy, na to je čas, tak proč tak brzy? Však doma mám toho, kdo mě má rád. Rarášek je velký kamarád. Nechám si zdát krásný sen, snad mile budu překvapen. To napsal Pavel ze Žadce.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o ně jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
3: Písni

0: Na Blaníku Pavel Bobek, za 4 minuty bude 9. A písničky na přání tady budou i v příští hodině zhruba do 9:30. Za malou chvíli Xindl X.
1: Chci tě vzít na dovolenou.
0: Vybrali jste taky Michala Tučného.
2: 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka.
0: Nebo Michala Davida. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod oblačnou až zataženou oblohou klesnou k 19 až 13 stupňům. Během noci se místy objeví déšť, přehánky nebo bouřky. Ráno a dopoledne bude na nebi hodně mraků, ale i sluníčko sem tam vykoukne. Odpoledne a večer se od jihozápadu zatáhne a postupně se na většině území objeví déšť, přehánky a místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty se dostanou na 23 až 28 stupňů, na horách se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.
4: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny
6: Janík. Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík.
6: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
7: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
8: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
0: Za minutu a půl bude 9 a dál hrajeme na vaše přání. Teď už vyrazíme na dovolenou společně s Xindlem X. A tuhle písničku vybrala Petra z České Skalice. Prosím o zahrání této písničky pro Radka Hejcmana Docítová. Úžasňáku, ty dobře víš, že jsem blázen a jak to s tebou mám. I to, že tě moc potřebuji. I když tě občas trápím, tahle písnička říká to, na co se tě bojím zeptat. A to, pojedeš nebo poletíš se mnou na dovolenou? Doufám, že se dočkám nějaké reálné odpovědi a nejen smajlíka. To napsala Petra.

Single X na Blaníku, teď je před námi skupina Turbo a Krásným dívkám. Toto přání přišlo z Jesenice. Následující písnička poletí do Jesenice u Sedlčan, kde Míra Hrstka slaví 20 let od odchodu do důchodu. Manželka, děti a vnoučata přejí hodně zdraví, spoustu najetých kilometrů na kole a ať mu Plznička chutná tak jako doteď. Písničku jsme vybrali od skupiny Turbo, kde bubeník Jirka Lang je oslavencům spolužák. Oslavencův spolužák.

Na Blaníku skupina Turbo a teď už Rafaela Cara a Pedro napsala Dana Schomutova. Blaníčku, zahraj tuto písničku, bezva trenérovi florbalu Daveovi Taušovi Schomutova. K jeho narozeninám. Brašule, všechno nejlepší k tvým narozeninám, zdraví, štěstí, pohodu a úspěch nejen na hřišti ti přejí Danča, Denny a Vojtis. Léto

Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už holky pro mámu, napsala Michaela z Chomutova. Dnes je den, kdy nás před 2 lety opustila milovaná manželka, maminka, babička a prababička Anička Drábková z Janova. Vzpomínají o to děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Maminko, chceme ti poděkovat za tvou lásku, péči a za tvou starost. Nikdy na tebe nezapomeneme, maminko. Navždy v našich srdcích.

Na Blaníku v písničkách na přání holky a teď už prodavač od Michala Tučného, píše Market z Kopřivnice. Prosím, zahrajte holkám do Lomné v Kopřivnici a tím to tam utíká.

Na Blaníku dohrává Michal David a teď už před námi Michael Jackson. Píše Niko z Prahy, je to pro moji dceru Stelu k narozeninám, mám jí moc rád a přeji vše nejlepší.

0: Michael Jackson na rádiu Blaník, za 5 minut bude 9:30. V písničkách na přání už za chvíli Karel Gott.
1: Tváři pláči smích, jak jeden z posledních, ti za štěstí.
0: A to už bude poslední dnešní písnička na přání, tak přejeme pohodový večer.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání
2: na rádiu Blaník.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A tady je poslední písnička na přání od Karla Gotta, napsala Martina z Mohelnice. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro pana Standu. Chtěla bych mu poděkovat za to, jaký je úžasný muž. Moc si ho vážím a jsem šťastná, že ho mám. Jeho milá.

0: Na Blaníku Vaby Daněk, pohodový večer. Cestování vlakem, to je to, co nás Čechy, dá se říct, docela baví. Za mě teda vlak taky, ta nejlepší možná varianta na delší, ale i kratší cestu. Takže se vůbec nedivím tomu, že do vlaků usedá stále více cestujících. Za první pololetí tohoto roku využilo vlakové spoje 85,5 milionů lidí. Meziročně je to téměř o 7% více. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, přiblíží mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řadu doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
0: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Tak jestli ještě do konce prázdnin plánujete nějaký hezký letní výlet, cestování vlakem je určitě skvělou volbou. Za chvíli na Blaníku Keks, Bad Boys Blue a tady už je Marek Ztracený.

0: Jste s rádiem Blaník a za chvilinku bude 10. Přeji hezký večer. Před námi jsou písničky z lásky až do půlnoci, báječná porce romantiky. A co nás čeká venku?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noc bude oblačná až zatažená, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty klesnou k 19 až 13 stupňům. Ráno a dopoledne bude nebe oblačné až polojasné, jen místy s přeháňkami. Odpoledne a večer se od jihozápadu zatáhne a postupně se na většině území objeví déšť, přeháňky a místy i bouřky, které mohou být i velmi silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat kolem 20 stupňů Celsia. O počasí vše a hezký večer s Blaníkem vám přeje Martin Ledinský. Dobrou noc.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Stavebniny Janík. Vybrané druhy obkladů 300 na 600 za 199 korun za metr čtvereční a k tomu flexibilní lepidlo 25 kg za 224 korun.
5: Stavebniny Janík.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženou, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude ráno a dopoledne oblačná až polojasná, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně bude na většině území pršet. Objeví se místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Milé dámy, chystáte se na svatbu? Ať už jste svatební maminka, svědkyně nebo družička, u nás najdete ty pravé šaty, ve kterých se budete cítit dokonale. Navštivte prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově, kde máme šaty ve velikostech 32 až 58 a skladem přes 3000 modelů. Rezervujte si termín na šatymartina.cz. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Stavebniny Janík.
5: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
5: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
6: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

A my, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

hádám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženou, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude ráno a dopoledne oblačná až polojasná, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně bude na většině území pršet. Objeví se místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Dostala jste svatební pozvánku a nevíte, co na sebe? Stavte se do prodejny Společenské šaty Martina v Prostějově. Více na šatymartina.cz.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
7: Rádio Blaník.
8: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.
8: Rádio Blaník.

Noc strávíte s rádiem Blaník a zdraví vás Martin Ledinský. Je pátek 21. srpna a svátek má Johana. Narozeniny dnes oslaví například bývalý premiér České republiky a bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek, jemu 74 let. Dále tenistka Karolína Muchová, té je 30 a oslavencem je taky bývalý jamajský sportovec, sprinter Usain Bolt a tomu je 40. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další pohodové písničky, tak hezký poslech.

do klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženou, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude ráno a dopoledne oblačná až polojasná, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně bude na většině území pršet. Objeví se místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: očekávané události.
1: Krásné ráno, je pátek 21. srpna, dnes má svátek Johana a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes máme také den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. V 8 večer se uzavře dálnice D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady, a to kvůli noční zátěžové zkoušce mostu Šmejkalka. Dnes také začíná ve Slánském letním kině dvoudenní festival Valník. Hlavní hvězdou bude Ivan Mládek, Benjo Band, slavící 60 let existence. Hodinu před polednem proběhne otevření dětského hřiště s originálním designem a atraktivními prvky u Českobudějovické hvězdárny a planetária. V 5 odpoledne začíná v areálu jezera Chmelař dvoudenní mezinárodní motorkářský festival Motofest Úštěk 2026 s hudebním programem. A v Brně se bude konat festival pouličního divadla Na prknech, dlažbě i trávě. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Valkovská, Rádio Blaník.

tisíc vůní stopy tvýho světa. Zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly jenom vlasy, vůně naději, ale mých cigaret.

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženou, místy s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů. Páteční obloha bude ráno a dopoledne oblačná až polojasná, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně bude na většině území pršet. Objeví se místy i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Ty slyšela, že Chachar má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle?
1: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
0: Neváhej a přesvědč se i ty na chachar.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Chacharova pizza, bo na velikosti prostě záleží.